svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

Léta ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: celé řady verzí se dočkala tato krásná skladba. Zdar a sílu, rockeři, týden se nám pomalu a jistě dostává do své druhé poloviny, což je skvělá zpráva, jako to, že je před námi pravidelné vysílání Rádia Čas Rock, kterého se hned ze startu ujímá nejtěžší váhová kategorie naší party, Honza Prokeš. Tak se do něho dáme. Taria, mám za sobě Survivor. A nebo Dokem. Bolezní špatně, co říkáte? Taková je hudební nabídka Rádia Čas Rock. Nebude chybět Milan Gelnár se svými horoskopy, náš Skřetův poklad, novinka, výlet do Řecka, ale taky zprávy. Ty má pro nás nachystané Kristýna a já vám přeju dobré ráno.
1: Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsmén rádio. Jsme Čas Rock.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas rok.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
7: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Otrokovicích na Zlínsku, konkrétně na náměstí 3. května, kde nefungují semafory. Počítejte tak s dopravními komplikacemi. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Rádio Čas Rock. Zprávy.
10: Krásné středeční ráno vám u zpráv na Rádio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Vyhledávané turistické destinace mění některá pravidla. Na vybraných plážích a jejich nejbližším okolí nově platí zákaz kouření. Dovolená tak může místy vyjít pořádně draho, za porušení totiž hrozí sankce. Letoviska omezení vysvětlují ochranou moře před nedopálky.
12: Morava aktuálně.
10: V Městském domě kultury v Karviné probíhá rekonstrukce vstupního vestibulu. Jak nám řekl náměstek primátora Andřej Bizoň, cílem projektu je vytvořit příjemnější, přehlednější a reprezentativnější prostředí pro návštěvníky i zaměstnance.
13: Městský dům kultury je důležitou součástí kulturního života a společenského života našeho města. Ta investice, kterou tady provedeme, je dost kvalitní služeb pro naše občany a samozřejmě se pohybujeme v 21. století, to znamená ta modernizace bude mít všechny prvky, které to vyžaduje dnešní doba.
10: Hotovo by mohlo být už na podzim. V Šumperku vzniknou stovky nových bytů. Město totiž chystá výstavbu 90 obecních bytů v areálu bývalé textilky Hedva a na místě někdejšího hotelu Moravan, kde by mělo vyrůst dalších až 150 bytů. Nové bydlení má pomoci především mladým rodinám, seniorům i lidem hledajícím dostupné nájemné bydlení. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B jedna kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Walesu 1-3. V tabulce tak obsadili druhé místo. Znamená to, že je čeká v play-off papírově těžší soupeř. Navíc jim unikl postup do elitní skupiny a příštího ročníku Ligy národů. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

0: No, dneska nevím s tím slunkem. Podle předpovědí uchcené to má být, ta uchcená má být ta středa. No, každopádně možná, že se budou mýlit a bude líp. No a jinak to bude vypadat jak, Milane?
1: Středa bude obdobná jako den předchozí, ale s mnohem vyhrocenějším prožíváním emocí. Bude tak docházet ke komunikačním přestřelkám a můžeme říkat věci, které nás pak mohou mrzet a budeme jich litovat. Dát bychom měli na svou intuici, jež by nám měla fungovat skvěle. Co se týká jednotlivých znamení, tak raci pocítí možný nárůst své emoční energie. Štíři si zřejmě naordinují odpočinek či relaxaci a rybám se vyostří intuice na maximum. Berani by se měli třikrát nadechnout, než vypustí něco z úst. Velbu bude zářit pověstná srdečnost a střelci pocítí obrovskou tvořivost a nápaditost. Býci dokonale využijí svou zabíčenost k prosazení svého. Pany by měly sbírat plody své předchozí práce a kozorozy budou čelit zkouškám a omezením. Blíženci by měli být v neustálém akčním pohybu. Váhy se budou muset vypořádat se svou chaotickou a nervózní komunikací a vodnářům se bude dařit dotahovat věci do konce. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem má přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: Já myslím, že netřeba dlouhých keců k této skladbě. Samozřejmě Survivor, posloucháte Rádio Čas Rock, které bude i dneska pokračovat ve své hře Skřetův poklad, ve které můžete vyhrát pěkné peníze. Kolik? No, tak to záleží jenom na vás, protože vy nám dáváte ten povel k tomu, kolik těch naplněných boxů máme otevřít. Může to být opravdový balík, ale taky naopak vůbec nic. Ale nebojte, tentokrát vyhrává každý, protože partnerem Skřeta je firma Investona, která každého soutěžícího obdaří dárkovým balíčkem. Tak pozorně poslouchejte naše vysílání, ať vám výzva k tomu, abyste se dovolali k nám do studia Rádia Čas Rok na 725331155 neutekla, protože může to přijít opravdu kdykoliv. Tak hodně štěstí, přátelé.
1: Rádio Čas Rok. Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
3: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
2: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

Rage Against the Machine, to je tady u nás na rádiu Čas Rock. No a taky si můžeme zahrát podle vás, co říkáte. Dneska poprvé 7253311555.

0: Literário Čas Rock, no a před námi písničko na přání, tady já tě zdravím, ahoj.
1: Dobré ráno, zdravím všechny veteru.
0: Nazdar, nazdar, nemohl si rozpad?
1: Ale já bych spíkal dobře, ale práce volá.
0: Práce volá, co se dá dělat, kamaráde, teď si kde?
1: Teď jsem v Orlové na Kružáku u špitalu.
0: Tak, a jak to vypadá na silnicích, kromě toho deště?
1: No, až na ty debily, to jedou všude 40, je to v pohodě.
0: Dobrá, dobrá, tak pojďme, muzika. Ocelovka od Citronu, komu?
1: Komu? No samozřejmě klukům, tam do Řecka, do těch jeskyň, ať nezapomenou, odkud jsou.
0: Jasné.
1: Samozřejmě rokové rodině. No a všem prostě, všem rockerům, rockerzískám, rockerčatům, no za chvilku mají prázdniny, kachaři.
0: To je celý život. To je paráda. Hele, taky jsme mývali, že jo?
1: No jo, ale aj pracovní soboty.
0: To bylo něco jiného. Dobrá, takže pro všechny muzika nachystaná tobě, šťastnou cestu a díky za telefonát. Ahoj.
1: Díky, čau, čau.

0: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Na videa, jak to letí, jsme u konce naší dnešní první společné hodiny. Před námi je samozřejmě na rádiu Čas Rock další, ve kterých si dáme Night Ranger, taky Suicidal Tendencies. A do třetice Queeny. Tak si na rádiu Čas Rock budeme hrát, k tomu novinka týdne a jedna vychytaná akce. Ale to až po zprávách s Kristýnou a ode mne přání dobrého rána.
1: Telefon, výzva a box, který rozhodne.
2: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
1: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno. Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
4: Čas Rock. Čas Rock.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.
9: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte.

0: Glass Rock.
1: Právě. Krásné ráno vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. V Česku přibývá veřejných dobíjecích stanic, už jich je téměř stejně jako těch klasických čerpacích. Jen za loňský rok stoupl jejich počet o 19%. Některá města plánují i rozvoj pomalého dobíjení na sídlištích, třeba prostřednictvím lamp veřejného osvětlení.
0: Morava aktuálně.
1: Ostrava vyměňuje stará hasičská auta za nová v 7 částech města. Pokračuje tak modernizace výbavy dobrovolných hasičů, kteří pomáhají při požárech i povodních. Řekl nám to primátor Jan Dohnal.
2: My jsme před 2 lety výrazně akcelerovali výměnu vozového parku, kdy oni opravdu často ještě měli 40 let staré cisternové vozy, a proto jsme se rozhodli k velkým nákupům. Aktuálně jsme koupili 7 nových cisternových vozů, kdy už vlastně 4 byly předány, 3 budou teďka předány během měsíce. Tu akceschopnost i tu profesionalitu těch jednotek, to zase hrozně postačí dopředu.
1: Zlínský kraj podpoří rozvoj cykloturistiky, a to částkou 20,5 milionů korun. Peníze zamíří na výstavbu nových cyklostezek, opravy lávek i přípravu dalších projektů napříč regionem. Kraj chce díky investicím zlepšit bezpečnost cyklistů, podpořit turistický ruch a rozšířit síť cyklotras pro každodenní dopravu i volný čas. Teniska Barbora Krejčíková zahájila travnatou část sezóny hladkou výhrou. Wimbledonská šampionka, která je na turnaji nasazená jako číslo 8, zvítězila 6-1, 6-2 nad Zarazauovou z Mexika. Další Češka Sára Bejlek naopak v prvním kole vypadla. Jastremské z Ukrajiny 6. nasazená hráčka podlehla hladce 1, 6 a 2, 6. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

0: Tak jsme si poslechli YouTube a před námi je novinka týdne Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne se tentokrát podíváme za rokovými veterány Sinner, kteří se v polovině letních prázdnin pochlubí novou deskou. Tady měla být podle samotné kapely vůbec tou poslední v jejich dlouholeté hudební kariéře. Vyjde 31. července a objeví se na ní celá řada velice zajímavých hostů. My si z ní dáme skladbu s názvem Wait, ke které se můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rádia Čas Rock.

0: toto byly Night Ranger a před námi je pro změnu hudební seskupení, které se ukáže u Opavského stříbrného jezera na Holbě. Ta odstartuje 24. července a nabídne Pretty Maids, Proteuse, Citron, Alše Brichtu, Tři sestry, Kokoty a další skvělé kapely. Kdybyste je chtěli vidět na vlastní oči, tak to si stačí koupit vstupenku, ke které se jednoduše dostanete na webu Rádia Čas Rock. Tam jsou hned v několika cenových relacích, ze který ta nejlevnější startuje na necelých 13 stovkách. No a když tuto sumu vydělíme množstvím účinkujících, tak vyjde, že za jeden koncertní set zaplatíme necelou 100 korunu a to vám asi tak těžko nabídne, že jo? Tak se stavte, bude to opět skvělá akce, u které by byla velká škoda chybět. Tak jako u poslechu Rádia Čas Rock, ze kterého za chvíli budou se linout tóny právě těch třech sester, o kterých jsem před chvíli mluvil. Pěkné ráno!
1: Rádio Čas Rock. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
3: Na Ťukance a Škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
4: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
5: Zdravíme všechny příznivce a návštěvníky Rebelského baru.
6: Dneska vám naservírujeme jeden odleželý kousek od Led Zeppelin, anebo naopak novinku od Foo Fighters.
5: Ale bude toho mnohem více, proto jste u nás vítáni. V 7 večer otevíráme Na čas roku.
6: A o hodinku později na televizi Rebel.

Dívám se na hodinky, jsou 2 minutky po půl osmé, školáci by měli přidat do kroku, ať to stihnou dneska všechno, už jen pár dní, že jo, kdo ví, jestli se ještě vůbec učí. Každopádně můžeme jim třeba nechat něco zahrát, co říkáte? 725 33 11 55.

0: Tentokrát Rádia Čas Rock, jede na plné pecky, já mám na drátě Radka, čau.
1: Čau, čau.
0: A za nazdár, Radku, tak co, 7.42, už v práci?
1: V práci, kafičko, pohodička, začátek.
0: Ty jsi za to placený?
1: Asi jo.
0: Dobře, začátek práce, a ten bude v kolik, 8?
1: Jo, 8.
0: Tak jo, tak to snad stihnem, ne?
1: Jo, můžem.
0: Myslím, že to stihnem. Takže, co znáš pravidla naší soutěže zahradního skřeta?
1: Ano.
0: Opravdu?
1: Můžeme.
0: Takže to. Můžu otevřít první box, jo?
1: Otevírej.
0: Jedem.
2: Čas rok, čas rok. Otevírám box rádia Čas rok, který je plný peněz. 100.
0: No tak to určitě všichni víme. Tak, jedeme dál?
1: Jedeme dál.
2: Otevírám box rádia Čas rok, který je plný peněz. 200.
0: Takže máme dvě kilečka.
1: Jdem dál.
2: Otevírám box rádia Čas rok, který je plný peněz. 300.
0: Máme 300 korun. Říkal jsi, že piješ kávičku, vy tam máte nějaký automat, nebo si kupuješ nějakou echt, jak to vypadá?
1: No, ale 300 je na to málo, tak jdeme ještě jeden.
0: Jako na to kafe malé 3 kila?
1: Ne. Jasně.
0: Než standardka stala 12 kdysi.
1: No, tak je lepší káva.
0: Já nepím, já kafe nepiju, jedem dál.
2: Otevírám box rádia Čas rok, který je plný peněz. 400.
0: Takže už máme 400. To už by aspoň bylo na šálek nějaký?
1: Jo, to už by bylo, ale jenom ve slevě, tak zkusíme ještě jeden.
0: Tak to by mě zajímalo, co ty chlastáš teda.
2: Otevírám box rádia Čas rok, který je plný peněz. 500.
0: Takže máme 500 korun českých. Jsi soutěživý typ?
1: 500 stačí na dobrou kávu, hele.
0: Jako na dobrou kávu stačí, ale můžeš mít samozřejmě ještě třeba navíc, jako to záleží na tobě.
1: Jo, tak nebudeme hazardovat, 500 stačí.
0: Jsi si jistý?
1: Jsem si jistý.
0: Je to tvoje poslední slovo?
1: Ano.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Dobře? Dobře, takže ukončujeme tuto soutěž. 5 kilo je tvoje. Co si na ně koupíš, jestli se můžu zeptat?
1: No, tu kávu.
0: A to je, počkej, jaké množství té kávy za 500 korun? Možná, že jsem jako blbec, jako, ale fakt já to nevím.
1: No, nějaké dobré kilečko, nějaké pořádné.
0: Jo, a to kilo kávy ti stačí na jak dlouho?
1: Tak měsíc a půl.
0: Jo, tak to zase není takové hrozné, ne?
1: Jo.
0: Tak to je horší s pivem, když jdeš do knajpy, tak tam necháš 5 kilo za jeden večer.
1: No, za 2 hodky
0: třeba. Za 2 hodky, že? A ta kávu máš na měsíc a půl, to je zajímavý takový poměr. Hele, já ti moc a moc gratuluju, ale zkusíme jen tak pro změnu otevřít? Jestli tam jo, něco je v tom dalším? Zkusíme.
2: Otevírám box rádia Čas rok, který je plný peněz. 600.
0: Ty tak podívej se. 6 kilo by tam bylo a můžu to zkusit ještě jednou třeba? K čemu jsi tak mohl až dojít?
1: No, skak zkus.
0: Tak pojď, ale já tě nejebne.
2: Otevírám box rádia Čas rok, který je plný peněz. 1000.
0: Takže mohl si mít rovný liter, mohl si mít 2 kila kávy, půl roku si mohl co chlastat, ale to už je úplně jedno. Každopádně i těch 500 korun se počítá, že jo?
1: Určitě.
0: Moc ti gratuluju a věř mi, že toto není všechno, protože ještě od firmy Investona vyhráváš dárkový balíček. A ten nejen ty, ale úplně všichni, kteří se zúčastníte té naší soutěže skřetového pokladu. Tak ti moc a moc gratuluji, vydrž mi prosím tě na drátě, ať můžeme sepsat veškeré potřebné informace a můžeš ještě někomu navrch poslat Ramones.
1: Hele, tak pozdravím Gabču na Lučinu. Hele, já už jsem se zase dovolal.
0: Co ona tam dělá na té Lučině?
1: Teď momentálně nevím, ale jinak se starala o koníky.
0: Jo, tak to je hezké povolání. Ty taky na něm jezdíš?
1: Ne, já ne.
0: Ne, na ní, na něm. Dobře, měj se hezky. Počkej mi na drátě, jo? Čau zatím a gratuluju za celé rádio Čas rok. Zatím.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Houba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas rok.
5: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
6: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
2: Časrok.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
14: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
15: Volejte bezplatně 800 800 872.
16: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
17: Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s preciznosti. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
18: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas.

Vás rok. Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas rok. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Tak jsme to stihli. Je 8.00, Queeni nám to všechno uzavřeli, no a Goodheart nám to pro změnu zase otevřou v té další hoďce. Tak jako Dynastii. A nebo Battlebeast. Tak je středa, no a my dneska taky jsme nahodili nějaké zajímavé téma, které určitě pořešíme na našem facebookovém profilu. A víte co, pokusíme se dovolat klukům z Motokopanin, kteří jsou aktuálně v Řecku. Už asi víte, že jo? Tak držte palce, to jsem strašně zvědav, jaké tam mají počasí, jak se tam mají, kde jsou teďko aktuálně. To všechno po zprávách s Kristýnou a já vám přeju dobré ráno.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco Meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
7: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
8: Pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Veveří, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas Rock. Zprávy.
8: Pohodové ráno vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. V Česku výrazně přibývá nehod na elektrokolech. Loni se jich stalo 867, což je o 35% více než v roce 2024. Ale to už bouralo přes 300 e-cyklistů. Velmi často jde o seniory nad 60 let, kteří jsou také nejčastějšími oběťmi smrtelných nehod. Policie tak před začátkem hlavní cyklistické sezóny vyzývá k opatrnosti. Národní divadlo Moravskoslezské zahájilo rekonstrukci bývalého pavilonu G na výstavišti Černá louka v Ostravě. Do konce roku 2028 tam vznikne nová multifunkční divadelní a kulturní scéna zhruba pro 220 až 500 diváků. Divadlo tam bude uvádět komornější inscenace nebo bude prostor využívat jako zkušebnu. V Rošnově pod Radoštěm prochází velkou modernizací místní poliklinika. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a čeho se týká, tak to nám řekla mluvčí města Adéla Kousalová.
10: Týká se instalace rozvodů, vzduchotechniky a klimatizace a završuje tak obnovu společných prostor budovy. Rekonstrukce se týká chodeb, čekáren i vstupní haly a jejím cílem je vytvořit moderní, příjemné a komfortní prostředí pro pacienty, návštěvníky i zdravotnický personál. Dokončení celé etapy je plánováno v polovině letošního července.
8: České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Walesu 1-3. V tabulce tak obsadili druhé místo. Znamená to, že je čeká v play-off papírově těžší soupeř. Navíc jim unikl postup do elitní skupiny a příštího ročníku Ligy národů. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

O, věda. Na rádiu Čas Rok dostali prostor Godhard a víte co, my se teď přesuneme na náš Facebook, kde dneska řešíme velice jednoduchou záležitost a tím jsou festivaly. Ptáme se vás, na jaký nikdy nezapomenete, no a už jsou tady od vás první odpovědi, jako třeba od Martina, který píše, no, že to pro něj byla noc plná hvězd v Třinci v devadesátkách, kdy byl ještě mladý a krásný. Teď už je bohužel jenom krásný. Pavlínce, ta v té utkvěla v hlavě Ostrava v plamenech. A co vy, rockeři, jakou akci máte vrytou do paměti? Klidně se svěřte jak na náš Facebook, tak na WhatsApp, který má číslo 725331155. Předem díky, no a já vám na oplátku nabídnu My Chemical Romance. Tady jsou!

0: Zatím ještě pořád ranní vysílání Rádia Čas Rock je v plném proudu, no a jak jste si určitě všimli, tak my se snažíme každý den dovolávat se s našimi kluky, kteří jsou na svých strojích v Řecku. Takže já zdravím, já bych měl mít na drátě opět Pavla a Ivoše, kluci ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj, ahoj, zdravím vás.
0: Nazdar, nazdar. Tak, chlapci, kde jste teď?
1: Pořád v Řecku.
0: Vážně?
1: Jo. Pořád Peloponnes.
0: Ano.
1: A jsme teďkom přímo před vstupem do jeskyně Dyroskaves. Je to kousíček od městečka Areopoli.
0: Tak to znáš, to víš všechno na paměť, ty názvy do toho máš napsané.
1: Ne, tak já machruju a čtu to z mobilu, že?
0: Tak ty máš vysokou školu za sebou, tak tam to asi bylo lepší. No, poslouchej, tak, ty jeskyně, to je volně přístupné, nebo se to tam nové?
1: Ne, jsou to jeskyně s klasickou prohlídkou, je to zároveň pěší a i s lodičkama. Uh-huh. Ten vstup je tady přímo vlastně u moře, takže v úvozovka z mořské hladiny.
0: No.
1: Takže jsme na to sami zvědaví, no, mělo by to být nějaké prostě top místo Řecka, co se týče přírody. Takže...
0: Že to je vyhlášené, jako jo?
1: Jo, nějak extrémně vyhlášené, no.
0: Výborně, takže vy jste se dneska vydali jenom prostě takhle na ten výlet, nebo jedete zase dál?
1: No, my máme dneska vlastně celodopolední až odpolední výlet, uh-huh. Kdy chceme navštívit tu jeskyni, což jsme už tady. Pak jedeme na Ivošův oblíbený hrad nějaký.
0: V Karpatech?
1: V Karpatech.
2: Jo.
1: Takže panoramata tohoto typu, no a jsou tady nějaké motorkářské trasy lehké, takže by nám to mělo vyjít tak do 2 hodin do odpoledne a pak zase odpočinek les.
0: Zase návrat na obídek a tak dále. Vy jste včera nás zasobovali na náš WhatsApp různými fotkami a taky videi, kde si dáváte pěkně do nosu ražníči a tak dále. Jak to chutnalo?
1: No skvěle, je to všechno na dřevěném uhlí, takže perfektní. Žádné vymýšlení nějakých dipů a podobných věcí, je to jenom sůl, pepř a hotovo.
0: A vepřové masíčko, nebo s čím to tam bylo?
1: Vepřové masíčko, my kuřeci neriskujeme tady v tom teple.
0: Rozumím, jasná věc. Tak ještě si říkal, že máte před sebou nějaký ten hrad, ten je tam taky někde poblíž, nebo musíte cestovat hodně daleko? A hlavně pěšky.
1: Ne, to je dalších 30 kilometrů od nás, no tak tím, že už jsme rozbili 2 hůlky, tak už půjdeme, asi pěšky nepůjdeme. No.
0: Asi jo, asi to tak všecko dopadne. Tak, aktuální počasí?
1: Aktuální počasí, opět absolutní azuro, 23 stupňů ve stínu.
0: Tak to zní, to zní nádherně, co motorky?
1: Škoda, že vám nemůžu ukázat video, protože ta příroda tady je nádherná, ale my to samozřejmě zase pošleme.
0: Pošli nějaké video, co se týče počasí, jsme si řekli, co motorky?
1: Motorky super, zatím všechno v pohodě.
0: Vy?
1: Super, všechno v pohodě.
0: Taky všechno v klidu, jo. Kolik máte za sebou kilometrů?
1: Ježíš, nedíval jsem se teďkom, budeme něco málo pod 3000.
0: Výborně, kluci, tak díky moc, užívejte si ten dnešní den, já si myslím, že během dneška se ještě minimálně 2x s vámi spojíme, jestli to teda půjde, jestli zase nebudete někde v jeskyni plavat.
1: Jasně, dobrý, jo? Super.
0: Tak zdravíme, jak tebe, Pavle, tak i Ivoši, tebe, mějte se tam oši krásně.
2: Jo, čau, mějte se fajn.
0: Ty jsi nám to řekl, Ivoši, čau.
1: Jo, dneska.
2: Dneska nějaký zlomený z těch motorek už.
0: No tak co naděláš, dobrá, ještě kus cesty před vámi. Hoši, ahoj, čau.
1: Ahoj.
0: Tak se mějte, tak jste to slyšeli, přátelé, no a my v tom povídání budeme určitě s Ivošem a s Tomášem pokračovat dál, ne s Tomášem, ale s Pavlem, takže a na Rádiu Čas Rock pokračujeme. Olympic, Dynasty, Orden Ugan a mnoho dalších. Sláva!
3: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
4: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
8: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
12: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.
13: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
14: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
15: Středa. Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.

0: Olympiku. Ale už to není dáno, už je to přímo tady, protože je tady písnička na přání. Já tě zdravím, Erdo.
1: Čau, zdravím všechny.
0: Nazdar. A co je tady, je to, že ty dneska vyrážíš směr Hradec Králové, je to tak?
1: No samozřejmě, já si myslím, že je to všeobecné rokové povědomí, že tam je dneska Rock for People.
0: Ano, přesně tak, po kolikáté tam jedeš?
1: Po druhé teprve.
0: Po druhé, tak. A Papa Roach? Co? To je tvoje srdcovka?
1: Papa Roach samozřejmě, já jsem takovej devadesátkovej grungeovej,
0: ano.
1: Takže to mi tam do toho sedí.
0: Výborně, s kým jedeš?
1: S kamarádem, ale plus tam máme nějakou partii, 10 lidí, stanové městečko, pivičko, průmiček, pohodička.
0: No tak to je nádhera.
1: Trošku to počasí nám zlobí, ale venku není zima, jak se říká, venku jeden člověk je malo oblečený.
0: Ano, ano, jak ty říkáš, tak snad to počasíčko se umouří a ty už si teď, jak slyšíme, na té cestě?
1: Ne, ještě pořád v pracovním nasazení, ale po obědě vyrážím.
0: Tak to je nádhera. Takže Papa Rouža si vám a komu ještě?
1: Prostě všem rockerům, kteří se tam chystají a všem rockerům, kterým to nevyšlo, tak možná někdy příště.
0: Dobře, tak si to tam užijte a když tak pošlete nějakou fotku.
1: Určitě, díky moc.
0: Já taky, měj se krásně, čau.
1: Čau.

0: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
1: Tak přijeďte do AutoESA.
0: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
1: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
0: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
1: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
2: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v Aquaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Aquapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
7: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
8: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
9: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.
10: Skřetův poklad. Na rádiu Čas Rock.
11: Ano, slyšíte dobře, Skřetův poklad na rádiu Čas Rock pokračuje dál. Takže jestli máte zájem, vemte do ruky telefon, naťukejte na něm 725-33-1155 a my bereme třetího v pořadí.
12: Rádio Čas Rock.
13: Pravé rockové rádio.

0: Křetův poklad Rádia Čas Rock.
1: A je to opět tady Křetův poklad Rádia Čas Rock. Těsně před 9:00 ještě pořád ráno a já mám na drátě Láďu. Čau.
2: Čau.
1: Láďíku, já na tebe musím prozradit, ty jsi byl z toho úplně dla vitvy, že ses dovolal.
2: No.
1: Vidíš to, jak je to jednoduché? Jak dlouho posloucháš Rádio Čas Rock?
2: Kolem 10 už to bude.
1: Kolem 10 let a ani jednou se ti nepodařilo se dovolat do žádné z našich soutěží,
2: ne.
1: Jo? Je
2: ne.
1: To možné? Voláš na dobré číslo?
2: Asi jo.
1: Tak asi jo, tak určitě, protože teď se to povedlo, já ti moc gratuluju. Takže, znáš pravidla soutěže?
2: Znám.
1: Znáš, nemusím nic vysvětlovat.
2: Nemusíš, můžem přímo na to.
1: Takže jo, takže já otvírám první box, ve kterém je, jak víš, asi kilo, že jo? Jdem na to?
2: Uvidíme.
1: Jerem.
2: Jdeme.
3: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 100.
1: Takže 100 korunka by doma byla. Jedeme dál?
2: Jedeme.
3: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
1: 200 korun českých.
2: Tak já bych to teda ještě zkusil.
1: Jdeme.
3: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 300
1: korun českých je taky doma, máme 10. června, zeptám se, už máš na účtu výplatu?
2: Jo.
1: Už je.
2: Takže můžeme ještě.
1: Takže jedeme dál, takže je to jedno, dobře.
3: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
1: 400, tak, ty jsi ještě mimo jiné říkal, že jsi byl na pivíčko pěkně, co tam máte na čepu?
2: Radegás,
1: Drize Hořká, 12, 10?
2: 10 až 12.
1: No a co je u tebe?
2: A nějaké si jinčí a to mi nepijem.
1: To mi nepijete, takže 10 až 12 záleží, jak to kope, jo?
2: No.
1: Tak 4 kila? 4 kila, tak to...
2: Jdeme ještě jednou.
1: To máme tak na kolik kousků?
2: Jo, to nevím ani.
1: Dobře, tak jedeme ještě jednou a budeme mít, jestli to vyjde, tak budeme mít 5 kilo, tak to zkusíme.
3: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 500.
1: No tak to nezní špatně, ne?
2: Tak předtím tam byl Max Strob litr.
1: No, tak co si myslíš, že tady bude teď?
2: Tak ještě jednou a naposled.
1: To je tvoje poslední slovo, ano?
2: Ano.
1: Dobře. Otevírám poslední box, podle tebe poslední, může jich být ještě samozřejmě mnohem a mnohem víc, takže to zkoušíme.
3: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz.
2: No.
3: A nemáš nic.
1: Kamaráde, takže zajdi pěkně do spořitelny, vyber z knížky 5 kilo nebo kolik a můžeš si to pivo zaplatit za své. No co se dá dělat? Vůbec nic? Ale
2: nevadí,
1: ale pozor.
2: Děkuju
1: pozor.
2: Za hru.
1: Není vůbec záč, každý z vás, takže včetně tebe, získává od Investony aspoň takový dárkový balíček, takovou utěchu. Co říkáš? Může být?
2: Může být.
1: Tak jo, já jsem rád, že to bereš takhle sportovně. Battle Beast, můžeš ještě navrch někomu poslat.
2: Všem, co poslouchají, to skvěle rádi.
1: Já ti moc díky a snad se dovoláš i příště a bude už to jen lepší. Ahoj.
2: Díky, čau, mějte.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Tak to nějak bude na rádiu Čas rok určitě vypadat. Mrkneme se do kalendáře, kdo slaví, co se všechno stalo. No a taky mám pro vás nějakou tu pozvánečku. Takže je to o ně, nebudu to zdržovat, jdeme se do toho pustit. Zatím ještě pořád dobré ráno, za dvě minutky už pěkné odpoledne.
1: Tohle není hra pro slabé.
2: Otevírám, koukej dobře. 3, 2, 1.
1: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
2: Tak co, hrdino?
1: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas rok.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Čas rok.
1: Čas rok.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
7: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.

0: horkon.cz. Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
1: Kde to hoří?
2: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
1: www.hphservice.cz.
3: Pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Veveří, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Radio Čas Rock. Zprávy.
3: Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Vyhledávané turistické destinace mění některá pravidla. Na vybraných plážích a jejich nejbližším okolí nově platí zákaz kouření. Dovolná tak může místy vyjít pořádně draho, za porušení totiž hrozí sankce. Letoviska omezení vysvětlují ochranou moře před nedopalky.
5: Morava aktuál.
3: Ostrava chce zlepšit dostupnost bydlení. Město proto připravilo dokument, který nastavuje dlouhodobý směr výstavby bytů až do roku 2050. Pokračuje Petr Havránek z tiskového odboru magistrátu.
6: Dokument reaguje na trend úbytku obyvatel, který může mít zásadní dopad na ekonomiku i fungování města. Vývoj a demografická prognóza ukazují, že bez aktivního přístupu hrozí další oslabení, zatímco cílené investice do bydlení ve městě můžou tento trend zvrátit. Ovšem nejde jen o finanční investice, ale také o koncepční spolupráci a podporu výstavby developerů v této oblasti.
3: Zlínský kraj letos podpoří rozvoj cykloturistiky, a to částkou 20,5 milionu korun. Peníze zamíří na výstavbu nových cyklostezek, opravy lávek i přípravu dalších projektů napříč regionem. Kraj chce díky investicím zlepšit bezpečnost cyklistů, podpořit turistický ruch a rozšířit síť cyklotras pro každodenní dopravu i volný čas. Michal Bilák rezignoval na pozici výkonného ředitele fotbalového klubu Baník Ostrava. O jeho nástupci se rozhodne do konce června. Bilák se rozhodl rezignovat po neúspěšné sezóně, ve které se Ostrava zachránila v nejvyšší soutěži až přes barážový dvojzápas proti Táborsku. Nadále ale zůstává v klubu jako člen představenstva. Tolik aktuální zprávy.

něco na zvednutí nálady k tomu počasí, které venku panuje. Manic Street Preachers, no a my se jdeme podívat do kalendáře rok 1977. Joe Strummer a taky Nicky Hayden z kapely The Clash dostali každý 5 liber pokuty za to, že v Londýně nasprejovali na fasádu název své kapely. No i takové věci se stávají. Radiohead se v roce 2001 dostali na vrchol britského žebříčku. Kdo slaví, tak je tady třeba Kim Deal, zpěvačka a hráčka na baskytaru v kapele Pixies. Když jsme u těšenských, že jo, tak u nás slaví Gita, no a je tady mnoho a mnoho dalších. No a já nesmím zapomenout na našeho Ondru. Ten dneska slaví své 18. narozeniny. Tak, Ondro, uteklo to jako voda, my ti samozřejmě přejeme všechno nejlepší, ať ti to pořád hraje, ať si splníš všechny svoje sny a hlavně zdravíčko. Hra.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Ano, jsou tady obvyklé rokové typy Rádia Čas Rock, no a v nich hned několik pozvánek. Třeba na Transport Show Truck & Bus Brno 2026. Tato akce se bude kde jinde než na brněnském výstavišti konat 12. až 13. června. Program je úplně jasný. Výstava traků, autobusů a veškeré dopravní techniky. Dakarský speciál Aleše Loprajse, taky Adam Pešel na své motorce, spanilá jízda traků centrem města, workshopy, burger festival, měření zraku, autobus HC Cometis plus autogramiády a bohatý doprovodný program pro veřejnost a taky rodiny s dětmi, a to všechno úplně zadarmo, tedy bez jakéhokoliv vstupného. Druhá pozvánka, tak ta je pro změnu na výšlap na Javorový, na který se společně s oceláři vydáme v sobotu 13. června v 9 hodin od Flight Parku v Oldřichovicích. Po celé trase budou připravena stanoviště se speciálními dračími úkoly pro děti, aby jim ta cesta na vrchol příjemně utíkala. A na ty úplně nejmenší fanoušky, kteří ty úkoly splní, bude nahoře čekat odměna přímo od dráčka Verkáčka. Výšlapu se samozřejmě, to je logické, že ho zúčastní také hráči A týmu ocelářů. Jejich jména budeme postupně odhalovat, takže kdo tam všechno bude, tak to se možná dozvíte na jejich oficiálních stránkách. Takže kde vydat, je toho opravdu dost, a když to bude kdekoliv, Rádio Čas Rock u toho bude s vámi a my si na něm za chvíli dáme třeba Snow Patrol a taky Lucí. Tak dobré dopoledne, přátelé.
0: Rockové tipy Rádia Čas Rock. Čas Rock. Rádio Čas Rock.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
4: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
3: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
4: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro aktivy kefír v Bila klubu za 21,90 a Laurenca Prosecco při koupi od dvou kusů za 59,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
10: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
11: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
12: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Nespí. Kiki nespí.
1: Počkej, už jdu.
0: Nazdar, jaká byla cesta?
1: Nespím a už jdu. Dobré ráno. Hele, ku podivu příjemná, na to, že tak jako poprchává, tak pro mě to je ideální počasí, takže mě to nenasere a je to za mě úplně v pohodě.
0: V kolik jsi stávala?
1: Hele, budíka jsem měla na 6, ale měla jako spoustu času, stávala jsem nějak kolem 6:30, všecko jsem stihla, bacha, mám aj snídu tady, jo, takže
0: tak
1: jsem
0: jako
1: nestihla
0: spolu,
1: jo? Doma, jo.
0: Dobře.
1: A proto jsem se dávala do pusu, aby se změnila, když
0: tak takže jdu, všechno tak na pohodu.
1: Všecko, jo.
0: Tak to je krása, takže se těšíš na rockery.
1: Ani mi nebluv, ani dospat jsem nemohla.
0: Tak já si tam myslím. Tak, my si dáme polís a pak co?
1: No, jednu podle vás.
0: Ano, 7, 2, 5.
1: 3, 3.
0: 1, 1.
1: 5, 5.
0: To nám to jde.

0: Tak to už je taky klasika, klasik. Snípolí na rádiu Čas Rok, Dušané, zdravím tě, ahoj.
1: Čau, zdravím všechny.
0: Jak mi tebe taky, jak to vypadá na silnicích tam u vás?
1: Jo, dobře, trošku poprchává, ale fajné počasí.
0: Jo, je to lepší než včera?
1: Je to určitě lepší proti tomu včerejšímu hnusu.
0: Vybral
1: trošku,
0: si.
1: Trošku vzduchu dneska.
0: To jo, vybral si Slipknot, tak komu to bude?
1: Tak pro všechny, co poslouchají, pro rokovou rodinu, pro tebe.
0: Děkuji.
1: A tak jako pro všechny samozřejmě,
0: tak
1: jako vždycky.
0: Tradiční otázka, ty asi víš, co je na korbě?
1: Na korbě, no, dneska kuře na paprice, hermelin smažený a smažená rybička. Takže
0: ty si
1: dneska
0: dáváš
1: trošku smaženého.
0: Nevadí, ty to.
1: No já si dám dneska to kuřátko na paprice samozřejmě.
0: No tak jak jinak, z pěti, z šesti?
1: No, ze třema.
0: Bude stačit, jo, dobrá. Tak,
1: a nejsem tlustý.
0: Ano, ano. Tak si nechaj chutnat, kamaráde, opatrně v zatáčkách, jo, ať to zase nekuláš po korbě. Díky moc za zavolání.
1: Ale já to trošku už rozčepu vždycky.
0: Pomíchej to, ano, přesně, to kuře, jde z toho mačko trošku to. Fajn, díky, měj se hezky. A zase
1: čau,
0: někdy.
1: Čau, čau,
0: no a já se, čau, přátelé, taky loučím. Jak už jste slyšeli, Kikena si vás tady za malou chvíli přebere. Mějte se krásně a zítra zase v 6.

0: Rádio. Holbarok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas Rock. Čas Rock.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
7: Jaké pan

0: typu FI. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.

Adams na čas roku na konci 9. hodiny raní. No ale dobré dopoledne, přátelé, to máme překvapeníčko, co? No to víte, lidé jako normálně jezdívají na dovolenku k moři, ale naši kluci z Ostrého Budíčku to vzali po svém, ostatně jako všechno, a jeli se vykoupat do Hradce na Rock for People. No tak doufejme, že vám tam, přátelé, kdo se tam chystáte, teda všechny dny neprochčije. A já jsem beznadějný optimista, tak vždycky říkám, že musíte věřit až do poslední chvíle. Stejně vám nic jiného nezbývá. Takže držím všech 20. No a teď už muzika, kterou budu prát do vašich ušních bubínků ke středeční sváči Sister of Mercy. Budu tady pro vás mít taky navnazení na Rock for People v podání Iron Maiden. No a další navnazení, na které si pravda budete muset ještě chvíli počkat, ale na oslavy 28. narozenin našeho velkého bráchy Rádia Čas, kde dorazí na megakoncert

0: No a protože je dneska den pomalé mluvy,
1: tak já vám popřeju fajn poslech Rádia Čas Rok při středě s Kiki Střelcovou.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
4: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.
5: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
6: Pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Veveří, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. V Česku přibývá veřejných dobíjecích stanic. Už jich je téměř stejně jako těch klasických čerpacích. Jen za loňský rok stoupl jejich počet o 19%. Některá města plánují i rozvoj pomalého dobíjení na sídlištích, třeba prostřednictvím lamp veřejného osvětlení.
8: Morava aktuálně.
6: Slezská Ostrava znovu pomůže rodinám s placením dětských kroužků. Spouští totiž oblíbený program Korenci, díky kterému mohou rodiny získat až 1000 korun na volnočasové aktivity pro jedno dítě mladší 18 let. Více pokračuje mluvčí radnice Sandra Štrejlová.
9: V loňském roce byl o program rekordní zájem a z toho důvodu jsme se rozhodli navýšit kapacitu a letos může program Korenci využít až 600 dětí ze Slezské Ostravy. Chceme, aby děti měly možnost sportovat a navštěvovat kroužky bez ohledu na finanční situaci rodin.
6: Projekt potrvá až do 30. listopadu. V Šumperku vzniknou stovky nových bytů. Město totiž chystá výstavbu 90 obecních bytů v areálu bývalé textilky Hedva a na místě někdejšího hotelu Moravan, kde by mělo vyrůst dalších až 150 bytů. Nové bydlení má pomoci především mladým rodinám, seniorům a lidem, kteří hledají dostupné nájemní bydlení. Tenistka Barbora Krejčíková zahájila travnatou část sezóny hladkou výhrou. Wimbledonská šampionka, která je na turnaji nasazená jako číslo 8, zvítězila 6-1, 6-2 nad Zarazovou z Mexika. Další Češka Sara Bejlek naopak v prvním kole vypadla. Jastremské z Ukrajiny šestá nasazená hráčka podlehla 1-6, 2-6. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

0: Bouřlivák Marilyn Manson, přesně 10 minut po 10. dopolední 10. června. No krásně se nám ty desítky teďka tady sešly. No ale my na čas roku teďka půjdeme hodit řeč o soutěžení.
1: Skřetův poklad, Rádia Čas Rok.
0: Ano, je to tak. Malý chachar, skřet Rádia Čas Rok se nám po velkém úspěchu vrátil. Jsme rádi, že vás soutěžení baví, že máte soutěživého ducha. A když při vás, jako i když teda při vás ta štěstěna třeba nestála, tak jste to brali sportovně. No ale bacha, máme pro vás dobrou zprávu, že i vy, co tentokrát nebudete úspěšní, neodejdete s prázdnou. Skřet se totiž spolučil s Investonou, která mimochodem pomáhá s investicema do vaší budoucnosti, a připravili pro vás takový jako dárkový balíček, jako takovou pozornost a zároveň cenu útěchy pro ty neúspěšné v odhalování políček s chechtáky. No, a tak vám doporučuju mít někde po ruce mobil, na něm nachystané číslo sem do studia 72533-1155 a jakmile se tady v průběhu dneška skřet objeví a zavelí, že jdem na to, dáme vám pokyn, určíme pořadí volajícího, který dostane možnost soutěžit a pak už to tady roztočíme, děj se co děj. A můžu vám prozradit takovou podpultovku, že spolu budeme dneska hrát celkem dvakrát. A poprvé, dokonce dřív, než si myslíte. Už v této hodině. Tak číhejte.
1: Skřetův poklad. Na rádiu Čas Rock.

0: Ladíte rádio Čas Rok, my máme 10. červnový den, kdy svátek slaví Gitty, ale třeba i Gréty či Margity. No a v zahraničí se oslavuje kromě pomalé řeči, kterou už jsem tady zmiňovala, taky ledový čaj a nebo bylinky s kořením. Co by byl náš život bez nich, že ano?
1: Tak a teď sůl.
2: Ne sůl, koření!
0: Tak prosím vás, dneska jinak, co se teplot týče, čekejme na většině území Česka spíš zataženo, tady u nás na východě, sem tam i nějaký ten dešť, stejně jako je tomu, no nejen aktuálně vlastně od rána, ale to čím si přece nenecháme zkazit náladu, že? Ale hele, žádné nárazové luchance to nebudou, ale deštníky jako při sobě určitě raději mějte, ať se vám nezmrví frizura. Teď máme okolo 14 až 17 stupňů, no a v maximech se na mrtutě teploměru zvednou v Moravskoslezském kraji jenom o 2 stupně na 16. V Čechách tam může být až 20. No a co si o dnešku myslí hvězdy a co z toho vydedukoval náš Milan Gelnar, tak to už se dozvíme na Čas roku právě teď.
3: Středa bude obdobná jako den předchozí, ale s mnohem vyhrocenějším prožíváním emocí. Bude tak docházet ke komunikačním přestřelkám a můžeme říkat věci, které nás pak mohou mrzet a budeme jich litovat. Dát bychom měli na svou intuici, jež by nám měla fungovat skvěle. Co se týká jednotlivých znamení, tak raci pocítí možný nárůst své emoční energie. Jiří si zřejmě naordinují odpočinek či relaxaci a rybám se vyostří intuice na maximum. Berani by se měli třikrát nadechnout, než vypustí něco z úst. Velbu bude zářit pověstná srdečnost a střelci pocítí obrovskou tvořivost a nápaditost. Býci dokonale využijí svou zabíčenost prosazení svého. Pany by měly sbírat plody své předchozí práce a kozorozy budou čelit zkouškám a omezením. Blíženci by měli být v neustálém akčním pohybu. Váhy se budou muset vypořádat se svou chaotickou a nervózní komunikací a vodnářům se bude dařit dotahovat věci do konce. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem má přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
0: Ježíš Maria, u těch vodnářů, a že se mi budou dařit věci dotahovat do konce, Milane, já bych to ale potřebovala jako celoživotně. Nejenom dneska, nicméně, děcka, co nám z těch dnešních horoskopů plyne, držte raději jazyk za zuby a nezapomeňte, mluvit je stříbro, mlčet je zlato.
4: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje Hruska.cz.
10: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky chameleon a krystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor, váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
11: Radio Čas Rock.
12: Pravé rokové

máme ještě spoustu času, tak si teďka ten aktuální 2 minuty po 10:30 pojďme při středě vylepšit nějakým vaším hudebním výběrem. 7253311155, to je to kouzelné číslo, na které, když se dovoláte, dopíšete, tak vám splním nějaké hudební přání. Mezitím horký, že slíže, a jenom pro ty natvrdle, teď Skřeta nehrajem.

0: většinou ty předělávky jako nestojí za moc, ale zrovna tahle ta od Horký žeslí, že Žigo se povedla. No a my už teďka budeme hrát na přání naopak Ondry. Ahoj, já tě zdravím, chlape.
1: Ahoj.
0: Tak co, jaká při středě? Většinou se říká, že středa je kritická, tak je i u tebe, nebo to šlape hezky?
1: Šlape to v pohodě.
0: Tak to je fajn. Ty jsi mi prozradil, že máš do dvou, což když opravdu budeme velkými optimisty, tak to už máš vlastně za pár, že jo?
1: Je to tak, je to tak.
0: A co, stihneš ještě v rámci práce nějaký oběd, nebo ten si budeš nechávat až na doma?
1: Oběd si nechám na doma.
0: Jo, takže pak pěkně v klidu, na pohodičku a máš recht, aspoň si nepřiženeš nějaké žaludeční vředy. Prosím tě, co dáme a pro koho?
1: Iron Maiden.
0: Dobře.
1: A pro všechny posluchače.
0: Dobrá. Ty se chystáš na ně někde, nebo jsi je viděl teďka někde v uplynulé době?
1: Viděl jsem jich, ale už je to chvíli. A momentálně se na ně teďka nechystám.
0: No dobrá, tak...
1: Časově to nestíhím.
0: Rozumím. Tak hele, od toho jsme tady my, abychom ti alespoň takhle prostřednictvím éteru zprostředkovali. Ondro, díky za zavolání, ať se daří, ať to pěkně odsejpá a tady je muzika. Ahoj.
1: Ahoj, díky.

0: telefon, výzva a box, který rozhodne.
1: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
0: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Čas Rock. Čas Rock.
3: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
5: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
4: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
10: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
11: Proti slunci, to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
12: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rock.
1: Čas

0: hodině 10:45. Ladíte rádio Čas Rock, taky při středě 10. června. Dneska s Kikinou. Tohle byla Tania, před náma už Bladau Gang. No a což takhle? Ne dát si špenát, ale dát si nějakou tu soutěž, co? Ježišmarja.
1: Skřetu v poklad, rádia Čas Rock.
0: No, bylo by fajn, že jo, co si budem přijít si k nějakému pěknému finančnímu obnosu. Jaký tentokrát přináší náš skřet, to jako těžko říct, jo. Víte, že on je malý neposeda, kterému, když se prostě zamane rozdávat, tak dává. A naopak, když si řekne, jo, zdím zavařím, no tak vám dá velké kulové. Takže prosím vás, buďte obezřetní a ten, kdo se mi od této chvíle dovolá jako šestý v pořadí, tak se s ním může zkusit poprav souboj. Tak držím palce a jsem zvědavá, jak to teďka dopadne.
1: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: No a my jsme se konečně tady ve studiu Rádia Čas rok dočkali 6. volajícího a já se ptám, kdo tam?
2: Zdravím, tady Filip z Hranic.
1: Ahoj Filipe, já tě taky zdravím. Tak co, jak to jde při středě?
2: A tak dobrý, jste trošku deštivo, ale dá se.
1: Ale dá se, tak to ráda slyším, no tak věřím, že bychom ti udělali se skřetem velkou radost, kdyby si jako vysoutěžil nějaký ten pěkný finanční obnos, nemám pravdu?
2: Jo, tak to se hodí, že jo.
1: Že jo, každá kačka v dnešní době dobrá. Dobrá, Filipe, nechám to čistě na tobě, až budeš připravený, řekni včil, otevřeme první box a budeme odkrývat až do momentu, než řekneš stačí. Tak, jestli jsi připravený, můžeme jít na to, já připravená jsem.
2: Tak jdem na to.
1: Dobrá, tak držím palce, otevíráme první políčko.
3: Otevírat box Rádia Čas rok, který je plný peněz. 300.
1: No ale podívejme, tak to jsme začali hodně pěkně. Hned 300. Stačí nebo chceš jít dál?
2: Jdem dál.
1: Dobrá.
3: Otevírat box Rádia Čas rok, který je plný peněz. 500.
1: No ale podívejme, při středě skřety jakýsi dajný, to je podezřelé. Tak co, jdeme ještě dál nebo 500 bude stačit? Jako, co si budem, že jo, 500 sice fajn, ale kdyby tam bylo něco víc, bylo by to lepší.
2: Jo, jdem ještě dál.
1: Jdem ještě dál, dobrá.
3: Otevírat box Rádia Čas rok, který je plný peněz. 700.
1: No ale podívejme, ty máš asi hodně soutěživého ducha, viď?
2: No, tak jo, trochu jo.
1: Jo, no a tak co teď?
2: A jdem ještě dál.
1: Jdem ještě dál. Ty ale tak, jako zase moc nerozvášňuj, jo, znáš to. Tak hele, další políčko je takové.
3: Otevírat box Rádia Čas rok, který je plný peněz. 800.
1: No dívej se na to, krása. No tak Střelcová je poseroutka. Já bych jako teďka být na tvém místě, tak bych se stáhla, ale že jo, pravda, zase nemůžu vám do toho kecat, protože to pak bude na mě. Tak záleží na tobě, jestli schrábneš 800 a nebo budeš chtít jako jít riskovat, záleží.
2: Tak asi vezmu těch 800.
1: Jo? No tak špica! Filipe, 800 je tvých, gratulace! Tak prosím tě, už teďka tak nějak jako víš, jak s tím naložíš, nebo si to budeš muset nechat projít hlavou?
2: Na oběd zajdu asi.
1: No výborně, synku, tak si dej něco pořádného dobrého do budky, zůstaň mi na telefonu, ať vím, kam penízky poputujou, no a přátelé, vy nezoufejte, protože my dneska spolu budeme hrát ještě jednou.
4: Skřetův poklad na rádiu Čas rok. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

Abych vám řekla pravdu, tak ani nevím jak, kde se vzala ta hodinka, co už tady společně trávíme, no a za chvilku bude 11. přátelé. Poslední předobědová hoďka a v té se můžete těšit na Avatar.

0: můžete vyrazit v nejbližších dnech. A můžu prozradit, že se máte na co těšit, protože měsíc červen toho přináší opravdu spoustu. Budou taky skillet. K tomu třeba taky mrkneme do kalendáře. No a dáme si i tři sestry. Číslo jedna a po ní jede Před chviličkou nám posluchač Filip z Hranic na Moravě vyhrál krásných 800 korun ve Skřetově pokladu, no ale vy nemusíte zoufat, protože jak už jsem slíbila, my si společně dneska zahrajeme ještě jednou a celkově vás čekají ještě dva soutěžní kola v rámci středečního vysílání Rádia Časrok. Kiki Střelcová vás zdraví, přeju, ať vám ten středeční pracovní proces co nejlíp odsejpá, no a za chvilku už čerstvé zprávy a taky pohled na cesty. Tak zůstaňte s námi i nadále. Fajn dopoledne.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
4: Kde to hoří?
5: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
4: www.hphservice.cz.
6: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.

0: www.horkon.cz.
1: Řidiči aktuálně pozor v Havířově, v ulici Obránců míru. Komunikace je zde uzavřena, na místě probíhá zásah složek integrovaného záchranného systému. Kvůli nehodě autobusu a osobního auta se teď můžete zdržet také na silnici u Bohuslavic u Zlína a komplikace v dopravě jsou kvůli nehodě osobního auta také na silnici mezi Hodonínem a Uherským Hradištěm u obce Petrov. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. V Česku výrazně přibývá nehod na elektrokolech. Loni se jich stalo 867, což je o 35% více než v roce 2024, ale to už bouralo přes 300 e-cyklistů. Velmi často jde o seniory nad 60 let, kteří jsou také nejčastějšími oběťmi smrtelných nehod. Policie tak před začátkem hlavní cyklistické sezóny vyzývá k opatrnosti.
4: Morava aktuálně.
3: Národní divadlo Moravskoslezské zahájilo rekonstrukci bývalého pavilonu G na výstavišti Černá luka v Ostravě. Do konce roku 2028 tam vznikne nová multifunkční divadelní a kulturní scéna zhruba pro 220 až 500 diváků. Divadlo tam bude uvádět komornější inscenace nebo bude prostor využívat jako zkušebnu. Město Zlín zavádí kartu občana. Jak nám řekl primátor Jiří Korec, jedná se o systém slev pro místní obyvatele. K uplatnění slevy stačí pouze občanský průkaz.
5: Na začátku bude mít slevu v městských organizacích, jako je divadlo, zoo, teza a samozřejmě ještě hledáme, řešíme do budoucna další. Tím, že tato sleva bude do 3 let minimálně 10%, tím, že těchto 10% většina těch organizací dává hned už od toho začátku. Budeme si to pak vyhodnocovat, je to pilotní projekt.
3: V rámci jednoho nákupu bude možné se slevou zakoupit maximálně 5 vstupenek. Michal Bilák rezignoval na pozici výkonného ředitele fotbalového klubu Baník Ostrava. O jeho nástupci se rozhodne do konce června. Bilák se rozhodl rezignovat po neúspěšné sezóně, ve které se Ostrava zachránila v nejvyšší soutěži až přes barážový dvojzápas proti Táborsku. Nadále však zůstane v klubu jako člen představenstva. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

0: Myslím si, že šlo opravdu o kvalitní start nové hodiny. 11. hodina dopolední nám v rámci středečního vysílání odbyla před nějakými 12 minutami. No a tak přece jenom do toho oběda vám ještě nějakých pár minut zbývá, tak aby vám to uteklo, tak jsem se rozhodla vám to zpříjemnit takovým tím bádáním v historii dnešního dne. Takže pojďme na to mrknout, co se událo v minulosti v dnešní den 10. června. No jedna, která začneme tím, kdo slaví svátek a jmeniny mají Gity a taky Gréty či Margity, takže jestli nějakou dámu takového neobvyklého jména znáte, určitě si na ní vzpomeňte, bude ráda. No a teďka pojďme mrknout na rok 1963. To se nejspíš radovali nejen všichni Krkonoští, ale vlastně určitě všichni obyvatelé české země, protože v tom 63. byl vyhlášený Krkonošský národní park. Teďka skok do roku 77, to jako pánové z kapely The Clash, Joey Strummer a Nicky Hayden dostali každý 5 liber pokuty za to, že v Londýně nasprejovali na místní fasádu název své kapely. No jo, no, tak doba byla jiná, že dneska to všichni perou na Instagramy, oni chudáci takovou možnost neměli, no tak si pomáhali, jak to šlo. Nicméně, přátelé, dneska by 68. narozeniny oslavil český herec a držitel 2 českých lvů, Vladimír Dlouhý, který předčasně zemřel 10 dnů po svých narozeninách v roce 2010. Vzpomínáme i na českého zpěváka a kytaristu, přezdívaného jako českého Elvise Presleyho, Karla Zicha. Ten zemřel tragicky u potápění na dovolené v roce 2004 před zraky své manželky a dneska by oslavil 77. narozeniny. No a konečně něco optimistického, krásné půlkulatiny, 75. slaví česká zpěvačka Marcela Holanová, která má, představte si, vystudovanou ekonomku. No a 62. narozeniny slaví bubeník Jimmy Chamberlain z kapely Smashing Pumpkins. No a dneska si taky zase to uzavřeme negativně, no tak bohužel, no dneska si totiž připomínáme tragickou událost, která je jednou opravdu z těch nejhorších v historii české země a tou je vyhlazení středočeské vesničky Lidice na Kladensku. My se téhleté tragédii budeme ještě věnovat dopodrobněji později, no ale teďka, až zase to převedeme na tu pozitivnější vlnu, si pojďme dát další poctivý kus roku a metalu. Tentokrát v podání Skelet. Já vám přeju fajn poslech a pohodové středeční dopoledne. Jsem to pohodové nějak jako spolkla, tak ještě jednou. Pohodové středeční dopoledne.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek, Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
4: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
5: Zdravíme všechny příznivce a návštěvníky Rebelského baru.
6: Dneska vám naservírujeme jeden odleželý kousek od Led Zeppelin, anebo naopak novinku od Foo Fighters.
5: Ale bude toho mnohem více. Proto jste u nás vítáni. V 7 večer otevíráme Na čas roku.
6: A o hodinku později na televizi Rebel.

0: Doufám, že pianovka od 300 ster teďka na čas roku nakopla to vaše středeční pracování a že to hezky odsejpá. No a vzhledem k tomu, že se nám dneska láme týden, tak zítra už budeme moc říct, že jsme opravdu krůček k víkendu. No a na ten se chystá spoustu skvělých akcí, tak se pojďme podívat na to, co konkrétního.
1: Rokové tipy na rádiu Čas Rok.
0: Nejprve zaskočíme do Brnéčka, protože tam bude probíhat tento víkend Transport Show Brno. Akce pořádaná už od pátku až do soboty na brněnském výstavišti. Do jejíhož začátku mimochodem zbývá pouhý jeden den a 22 hodin. Takže příznivci velkých traků, těšte se a určitě tuhle akci nesmíte minout. No a kdo to máte? Do Brnéčka daleko a než velké závodní autáky vás spíš berou třinečtí oceláři, tak to si pak nic neplánujte na tuto sobotu, kdy i letos vyrazí oceláři se svými fanoušky na tradiční výšlap na Javorový. Sraz bude v sobotu v 9 ráno u Flight Parku v Oldřichovicích. No a čeká na vás nejenom, že to společné dosažení vrcholu, ale taky autogramiáda, rozhovory s klukama, hry pro nejmenší, no a co by to bylo za ocelářskou akci bez dráčka Verkáčka. I ten tam bude. Přátelé, ať bude venku jakkoliv, tak si tím hlavně nenechte. Jednak narušit plány, zkazit náladu. Sorry, nejsme z cukru, ne? Kdyby chcelo, vezmete pláštěnky. Známi takové experty, kteří chodili po horách s deštníky. No, tak i tak se dá chránit před deštěm. A hlavně si ty víkendové akce pořádně užijte.

muzikálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

No tak trocha té romantiky ani při středě neuškodí, že jo, obzvlášť takhle kolem 11:30. Ladíte rádio Čas Rok? Teďka, co bych vám tam tak mohla šoupnout? Korn? Třeba, že by? No a taky jedna podle vašeho výběru. 725-331-155 a berte to ode mě jako takový předkrm při středě.

0: Tohle byly na rádiu Čas Rock Korn, kteří nám dojíždějí do svého závěru. No a před náma muzika, pravda od muzikanta a kytaristy, jehož jméno Střelcové nic neříká. To se přiznávám na rovinu. No ale od toho tady máme taky vás, že? Abyste nás trošičku osvětili. Já už se ptám, kdo je na telefonu, kdo mi teď bude osvěcovat.
1: Ahoj, tady Standa.
0: Ahoj, Staníku, já tě zdravím. Tak povídej, přeháněj, co dáme?
1: No, já bych chtěl od Jindřiho Malstina Rising Force skladbu, která je opravdu skvělá, jakože on je dobrý kytarista, takže...
0: No, my bohužel tu jeho pecku tady nemáme, takže my jsme se domluvili na písničce Like an Angel, takže jsem sama zvědavá, co nás čeká. Prosím tě, jakže se to jeho jméno říká?
1: No, já mám za to, že si, já neumím angličtinu, jsem se učil rusky.
0: To jsme dva, rusky, jo, tak já zase německy.
1: Ale bylo to nějak Yngwie Malmsteen?
0: Yngwie, jo, no já bych taky řekla, je tam Ypsilon, N, G, dvojte V, měkké I a E, tak asi jo. Prosím vás, kdo umíte anglicky, tak když tak řekněte, jo, si to říkáme správně. Tak jo, no a komu to pošlem?
1: No tak já myslím, že to bude nejlepší, když to pošleme všem kamarádům z Třince, kteří tam pracujou a momentálně mám volno, takže i pro ně. A jinak samozřejmě sobě, protože z tohoto člověka málo kdy uslyším v jakémkoliv rádiu, že?
0: Je mi to jasné.
1: U vás ještě, ale jinak vůbec.
0: Tak to jsme rádi, že ti takhle můžeme udělat radost. Tak i já zdravím do Třince všechny těžce pracující, ale i nepracující a samozřejmě nejenom do Třince. Muziku posílám, díky za zavolání, měj se krásně a užívej volna. Ahoj.
1: Dobré, ahoj.
2: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
12: Volejte bezplatně 800 800 872.
13: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
14: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři,

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Forrest Gump v závěru 11. hodiny dopolední, no a Střelcová si teď zahraje na čašničku, lebo vám budu servírovat středeční oběd. Jsem ráda, že je mi tou ctí, že vás můžu dneska nakrmit, doufám, že to bude vydatné, že si pošušňáte, pochutnáte, no a budu se snažit jako uspokojit chutě úplně každého z vás. Hele, budou vanastovky? Dalším podávaným chodem budou Primal Scream. No a jako další tady budou v neposlední řadě The White Stripes.

0: ke švédským stolům, nabídněte si, co vaše ctěné hrdlo ráčí. Kiki Střelcová vám z čas roku popřeje dobrou chuť k tomu dnešnímu dlabanci. Pořádně doplňte energii, dáchněte, než skočíte na to odpolední makání a určitě zůstaňte s náma, protože se vám to nejenže vyplatí, ale taky se můžete dozvědět spoustu zajímavých informací.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
7: Vážná nehoda se stala v Havířově na ulici Obránců míru. Tady bouralo osobní auto. Nehoda je bohužel se zraněním. Na místě jsou záchranáři. Zdržíme se taky na dálnici D48 na cestě z Frýdku-Místku do Třince na obchvatu Frýdku-Místku. Tady stojí odstavené auto. A problémy jsou taky v Moravském Krumlově na Znojemsku v ulici Znojemské. Tady bourala dvě osobní auta.
8: Radio Čas Rok. Zprávy.
7: Dobré poledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelšík. Druhý cizí jazyk na základních školách povinný nebude. Školy ho ale budou muset nabízet, bude pak na žácích, jestli si ho zvolí. Školám to vzkazuje ministr Robert Plaga. Angličtina navíc podle televize LTV Plus nebude nutná už od první třídy.
9: Morava aktuálně.
7: Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě nabídne další lákadlo. Zahájilo rekonstrukci bývalého pavilonu G na výstavišti Černá louka. Do konce roku 2028 to vznikne nová multifunkční divadelní a kulturní scéna zhruba pro 500 diváků. Město Luhačovice pořídilo dobrovolným hasičům novou čtyřkolku. Jak nám prozradil starosta města Marian Ležák, výrazným pomocníkem bude hlavně při zásazích v náročném terénu.
10: Pořízení nové čtyřkolky je investicí, která výrazně pomůže našim hasičům při zásazích v náročném terénu a díky lepší průjezdnosti se dostanou rychleji na každé místo. Čtyřkolka je vybavena hasicím modulem, navijákem, LED osvětlením i výstražnou technikou. Umožní zásahy při lesních požárech, dopravu materiálu i pátrací akce. Součástí je také nádrž na vodu a možnost převozu zraněných v terénu.
7: Pořizovací cena přesáhla 500 000 korun. Trenér Roman Skuhravý nebude pokračovat na lavičce fotbalistů Slovácka. 51-letý kouč se rozhodl využít jinou profesní příležitost. Podle médií míří do Ostravy. Baník se stejně jako Slovácko zachránil v první lize až v baráži. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční Teď už odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: Rádia Čas Rok vám dobrou chuť ke středečnímu obědu přeje Kiki Střelcová. Teď se přidali také do White Stripes, kteří nejenom, že byli dalším hudebním chodem, který vám servíruju, tak taky samozřejmě přispěli k tomu popřání dobré chuti. Nicméně, přátelé, vy pěkně bužírujte, doplňujte energii, dávejte si do nosu. Já mám pro vás jenom takové hlášení, že kdyby náhodou si někdo říkal, Ježiši Kriste, to zas dneska venku je počasí, tak prostě nás nemáme si v rámci celého Česka co závidět, jo? Protože zhruba takové obdobné počasí, jako tady u nás na severní Moravě a ve Slezsku, panuje zhruba v celé republice. Nicméně aktuálně jsou ty teploty mezi příjemnými 13 a 16 stupni. Nechte být, jo? Nechte být, vzpomenete si na tohleto dnešní počasí, až budou ty přes 30, jo? Vedra, horka, úmorné, vy budete upachtění, nebude se dát dýchat, takže buďme za to rádi. Máme aspoň příjemně dýchatelno, takže pěkně okna do kořán, ať to v kancelářích proluftujete. A třeba vám to bude lépe myslet po tom obědě, když budete muset něco vymyslet. No a teď už novinka tohoto týdne, se kterou přichází Hans.
1: Radio Čas Rock, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne se tentokrát podíváme za rokovými veterány Sinner, kteří se v polovině letních prázdnin pochlubí novou deskou. Tady měla být podle samotné kapely vůbec tou poslední v jejich dlouholeté hudební kariéře. Vyjde 31. července a objeví se na ní celá řada velice zajímavých hostů. My si z ní dáme skladbu s názvem Wait, ke které se můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Radia Čas Rock.
1: Radio Čas Rock. Toto je

0: Vychutnávejte středečního oběda u poslechu Radia Čas Rock, kde budeme už za chviličku pokračovat v dalších peckovních, rockových a metalových flácích. Chystají se třeba avizované vanastovky nebo taky AC/DC. My máme, přátelé, 10. červen. No a k tomuto dni se bohužel váže jedna z nejtragičtějších událostí české země. Středočeská malá vesnice Lidice. Na Kladensku o rozloze ani ne 5 km² byla právě v tento den doslova zlikvidována v roce 1942, tedy na konci druhé světové války. Co se týče nějaké nejstarší zmínky o této vsi, tak ta pochází už z roku 1309 a původně teda byla pod názvem Ludice. Nicméně, nacisté ji za druhé světové války vyhladili právě 10. června 42 po útoku na říšského protektora Reinharda Heydricha, na kterého byl spáchan útok na konci května dvěma českými parašutisty. O život v Lidicích tehdy přišlo 340 lidí, no a po válce tam byl na místě starých Lidic zřízen památník obětem s muzeem připomínající tuto tragédii. No a i česká kinematografie věnovala téhle události poctu v podobě stejnojmenného snímku Lidice z roku 2011, kde exceloval Karel Roden. Kdo jste to neviděli, hlavně teda ty mladší ročníky, tak vřele doporučuju, přece jenom jako člověk si myslím, že dojde k takovému tomu uvědomění a měl by takovéto snímky vidět, než třeba dojde do té dospělosti, aby tak nějak jako ten život třeba bral jinak a vážil si toho, co dneska máme. Já se přiznám, že jsem Lidice viděla jednou a stačilo mi. Jo, to jsou za mě fakt takové prostě kruté filmy. Stejně tak to mám i s návštěvou koncentračního tábora. Jo, měl by to každý vidět jednou za život, ale opravdu jako jednou to stačí. No a přátelé, jak vypadají Lidice dneska? Obec ta byla obnovená, nikoli však na tom stejném místě, ale o několik set metrů dále. No a dneska tam spokojeně žije 554 obyvatel. Tak pokud třeba i v Lidicích poslouchají Rádio Čas Rock, tak zdravíme. No a za chviličku AC/DC třeba pro vás.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
4: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Na Ťukance a Škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
9: Není hudba jako hudba. Ta pravá roková. A není pilka jako pila. Ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Fenštátě a v Kunině. www.lipka.hq.cz.
10: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
11: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
12: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
3: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.
4: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který splá.

vás, co posloucháte Čas rok, nemáte žádnou otevřenou zlomeninu, jak srdečního, tak jiného svalu. No ale kdyby přece jenom náhodou pro vás ta středa byla náročná, potřebovali byste ji jako něčím vylepšit a třeba Vanastovky nebo Seater, kteří už se mi tady derou do playlistu Rádia Čas rok, vám nestačili, no tak můžete dát vědět a já vám zahraju nějakou tu vaši. 725 33 1155.

0: No a na Radiu Čas Rok nás teďka čeká muzika česká, kterou tak nějak vlastně aktuální posluchač na lince Rádia Čas Rok řekne své, co si myslí o dnešním dni. Robčo, já tě zdravím, ahoj.
1: Já tě taky zdravím do studia, zdravím všechny rockery v tom ruchcaném éteru.
0: Přesně, ty jsi říkal, že už jsi dneska 3x nebo 4x zmokl?
1: No to je jako permanentně moknu a vysíchám v autě za to.
0: Ty a jako, víš, takový vynález moderní doby, pláštěnka, o tom ti nikdo jako nic neřekl?
1: Ne, o pláštěnce vůbec nikdo nic neříkal. Nedovedu si to představit, jak by běhal s balíkama v pláštěnce a zase lezl do auta a půjde se zblíkal a převlíkal.
0: A náhodou bys byl srandovní, možná bys trošku vypadal jako trpajzlík, ale hele, člověče, zase jako bys právě furt nebyl mokrý, suchý. Víš, že to není úplně jako dobré na tvé zdraví, jo? No, obzvlášť ve tvém věku.
1: Ano, děkuji za vzpomenutí. Že mi táhne na 70.
0: Milý Romčo, tak jednak na to nevypadáš, ale ty jsi nadhodil sám, protože jsme se mimo éter bavili jako něco o té 80 a ty jsi řekl, že to už je skoro za rohem. Takže jsi jako nahrál opravdu sám. A víš, že já jsem svinucha, já toho vždycky využiju.
1: No, v pohodě, já to beru.
0: Prosím tě, co dáme a pro koho, povídej.
1: To dáme vzhledem k tomu počasí a celému uchcanému dní, dáme Odsvětý gum, Sympatý den, to se myslím hodí až moc.
0: Dobrá, já mám nachystáno, no hele, já bych k tomu ještě dodala, když teďka vrhám pohledy do okna. Chčije. Tímto bych to uzavřela. Tobě přeju, ať ti to do konce pracovního procesu uteče, hlavně šťastně dojeď do cesty. No, ano, šťastně jezdí na cestách a šťastně dojeď do cíle. Ráda jsem tě slyšela a tady je muzika. Měj se krásně, ahoj.
1: Mějte se všichni taky fajn a chodte na muziku.

0: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
1: Tak přijeďte do AutoESA.
0: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
1: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
0: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
1: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
4: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
5: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
6: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
7: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

0: se dostali k závěru. 12. hodiny odpolední za 3 minutky bude jedna, přátelé. No a jak to říct? No, já si myslím, já už to tady padlo hlavně a já myslím, že k tomu dnešnímu počasí není moc co třeba dodávat. Asi tak. A nevypadá to, že by to bylo jiné. No a proto věřím, že vaši náladu nakopnou určitě korpiklany. Přihodím po 13. třeba i free. No a budou i naši headlineři letošních oslav 15. Rádia Čas, rok na holbě, rok na grilu, Pretty Maids. Já jsem Kiki Střelcová, popřeju vám co nejklidnější středeční odpoledne, pokud jste na cestách, tak dávejte pozor, ať vám to nikde neuklouzne. No a co po 13. Přátelé, kromě dobré a kvalitní muziky si třeba řekneme i o tom, kam až některé lidi je schopna dohnat žárlivost. Tak zůstaňte s náma.
1: Rádio Čas Rock. Tohle není hra pro slabé.
2: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
1: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš prázdnou.
2: Tak co, hrdino?
1: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
1: Čas Rock.
4: Čas Rock.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku z Vonařku 100 gramů za 19,90 a Billa Camembert v Billa klubu za 19,90. Billa, to dobré začíná u nás.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H plus B Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
4: Kde to hoří?
5: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
4: www.hphservice.cz.
6: V Ostravě se můžeme zdržet na Mariánskohorské ulici ve směru do centra města. Před Jirskou osadou se tvoří kolony. Problémy jsou taky na dálnici D48 ve směru na Český Těšín. Na obchvatu Frýdku Místku je dopravní komplikace. Nehoda se řeší v Blansku v ulici Svitavské. Bourala tady dvě osobní auta a dvě auta se srazila taky v Moravském Krumlově na Znojemsku v ulici Znojemské. I tady si dávejte pozor.
7: Radio Čas Rok. Zprávy.
6: Dobré odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Cesta k vlastnímu bydlení se dál komplikuje. Růst úrokových sazeb prodražuje lidem splátky úvěrů. Kdo by ale chtěl s nákupem nemovitosti vyčkávat, může prodělat. Nakonec totiž může mít splátky vyšší, než jaké by mu banka vyměřila dnes.
8: Morava aktuál.
6: V Moravskoslezském kraji se průmyslové firmy stále více zapojují do ochrany životního prostředí. Příkladem je výrobce izolací Rockwool, který dobrovolně zavedl 8 ekologických opatření a dosáhl nulového skládkování odpadu. Tento přístup ocenil hejtman Josef Bělica.
9: Dobrovolné dohody jsou pro Moravskoslezský kraj velmi důležité, protože to znamená, že firmám záleží na naší budoucnosti a na prostředí, ve kterém žijí, asi to moc vážím.
6: Kraj na oplátku investoval 12 milionů korun do nadlimitního čištění silnic. Milovníci historické dopravní techniky si v Brně přijdou na své. Dopravní podnik přichystal pro fanoušky historie MHD na sobotní dopravní nostalgii novinku v podobě premiérových jízd trolejbusu 9TR. Vůz z roku 1980 vyjede po náročné renovaci. Fotbalový nároďák se už naplno chystá na mistrovství světa. Před úvodním zápasem proti Koreji dnes svěřenci trenéra Miroslava Koupka míří do dějiště utkání mexické Guadalajary. Duel je na programu v pátek nad ránem našeho času. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční odpoledne s Kiki Střelcovou.

kterého se také můžete těšit v rámci oslav 15. narozenin Rádia Čas Rock na naší holbě Rock na grilu. No přátelé, už příští měsíc. No, nevím jak vy, já se teda opřímně nemůžu dočkat, přece jenom, že jo, to bude poprvé, co za námi dorazí slavit taky zahraniční interpret, takže si myslím, že to bude velká jízda. Děcka, je mi jasné, že toho jako při středě máte všichni plné kecky, to počasí vám jako asi taky úplně nepřidává, tak teď něco na odlehčení, jo? Téma žárlivosti. Na tu má názor jako každý jiný, nicméně jedna Britka, ta to dotáhla do nepochopitelných rozměrů, řekněme. Na internetu je považována za nejžárlivější babu na světě, protože si představte, že tahle ta ženská má doma detektor lži, na kterém vždycky testuje svého chlopa a ten, když jako borok přijde domů, tak se mu musí pokaždé podrobit, jo? Ať už dobrovolně či nedobrovolně. Tahle žena jako svému muži prý vždycky kontrolovala telefon, e-maily, dokonce i bankovní konto, jo? No ale tohle všechno jí nestačilo a pozvedla to na vyšší úroveň, no. Jestli se o tom vůbec dá mluvit jako o úrovni, že ano. Každopádně borok chlap, protože on se nejenže nesmí na žádnou babu cizí podívat, ale on se na ní nesmí podívat ani v televizi a v časopisech, jo? Co on má za život, si vemte? No, prý to teda pramení jako z nízkého sebevědomí jeho manželky. No ale jako, když byste ji viděli, tak to jako vlastně pochopíte, jo? No ale za mě by si o něho vlastně taky člověk možná ani kolo neopřel, takže si myslím, že se Britka vůbec nemá čeho obávat. No nicméně, jako ať zase tady nepovyšuju, jo? Každému přece nemohlo být z hůry dáno, že? No nicméně si myslím, že tohleto žárlení už je víc než přes čáru. Takže přátelé, i v téhleté oblasti platí všeho s mírou. A my už na Čas roku pojďme zase do playlistu, kde je vždy a všechno za všech okolností v pořádku. Teď to rozdivočíme. Korpiklany. Fajn poslech.

0: Když tady před pár minutama na Čas roku byla řeč o holbě Rok na grilu 2026, kde budeme letos slavit už 15. narozeniny, no tak bude to ve velkém stylu, že, když už můžem, prosím vás, tak doufám za prvé, že máte všichni poznačené datum 24. až 25. července. Zbývá fakt jako měsíc a chlup už, můžeme říct. Takže se v příštím měsíci vidíme u Stříbrného jezera v Opavě. No a teď si tak jako říkám, jestli to třeba náhodou někteří nepodceňujete, že ten nákup vstupenek necháváte na pozdější čas. Jo, jestli jste takový experti jak Střelcová, že všechno odkládá a potom už Jezus Maria honí všecko na poslední chvíli, tak bych vám jako doporučovala to neodkládat, jo, protože aktuálně probíhá prodej třetí vlny vstupenek. Ta celofestivalová stojí 1299. Co se týče takových těch ochlup lepších, jako jo, když byste si to chtěli užít v rámci Pohoda pasu, kde dostanete vlastně festivalový kelímek, tričko a budete mít vstup do Pohoda pas stanu s vlastním WC barem bez front, jo, a taky se tam mihneme my k tomu, že? Tak to je za 2499 a těchhle Pohoda pasu už zbývá posledních pár kusů, stejně jako VIP vstupenek, což mě teda hodně překvapilo, že o ně máte obrovský zájem. Prosím vás, za to dáte sice 37, ale za to si to prostě užijete jak ty největší hvězdy, jo? No nicméně, ať už si nakoupíte vstupenky v jakékoliv kategorii, určitě s tím neotálejte, ať s námi příští měsíc můžete pořádně u Stříbrného jezera v Opavě zapařit. No a pařit Střelcová bude jak o život na Pretty Maids, tak si je za chvilku pojďme dát.
1: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
2: Jaké pantofle?

0: obuv ví. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Pranto Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Stock Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.
3: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
4: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
5: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu a detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

a po Free na vlnách Rádia Čas Rok 6 minut po půl druhé odpolední se chystají YouTube, o které mě poprosila Martina, abych je zahrála úplně všem, kteří se dneska při středě mordují v práci a moc jim to nešlape. No tak já doufám, že tahle ta nádherná balada jako přispěje k tomu snažšímu odsejpání pracovního procesu. No a potom tady mám taky jeden nepodepsaný požadavek, ale tak zmíním ho, že mám zahrát všem na cesty za volant, aby nestratili nervy. Je mi to jasné, začíná být navíc ta kritická doba, přátelé, takže všichni ofafrně, ať už jedete z práce, či do práce, nebo kamkoliv míříte, tak opravdu dbejte opatrnosti, no a za okamžik už YouTube, fajn poslech.

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmén rádio. Jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna CZ.
2: Vaše sběrna CZ.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas Rok.
3: Čas Rok.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
8: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
7: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
8: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
12: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
13: Volejte bezplatně 800 800 872.
0: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: už na čas roku zase Honza Gavelčík s čerstvýma zprávama a taky pohledem na cesty. Jenom doufám, že mě zase neuvede jako Honzu Prokeše. Úplně nechápu, jak si nás dva mohl splést. No ale budiš, asi by tež synek měl začít nosit brýle. No a přátelé, po 14. Midnight Oil. Taky si to Gavel jako v té předminulé hodince pěkně schytal. Říkám, připadám ti jako Honza Prokeš? Než bych něco měla proti mému milému kolegovi, jo, ale tak jako přátelé, trošičku, že jo, nejvyšší váhová kategorie s tou nejnižší, co se nevím, no. No, trošku rozdíl v tom vidím, no, nevadí, dáme taky Trautenberky. No a být vámi, tak jsem na příjmech, nejenom u rádia, ale taky na telefonu, přátelé, protože v příští hodince bychom si mohli dát ještě jedno slibované soutěžní kolo v rámci Skřetova pokladu Rádia Čas Roh. Tak si chystejte čísla. No a k tomu Judas Priest. Kdyby přece jenom náhodou někdo měl špatnou paměť na telefonní čísla, tak připomínám to naše sem do studia 725331155. No a jakmile Skřet dorazí, rozhodne, zavelí, že soutěžíme, tak nebojte, dávám opět a zase včas vědět. Ale víte co? Když máme toho 10. června, tak už teď říkám, že vezmeme do éteru Rádia Čas Rok 10. volajícího. Prosím vás, a teď ne, jo? Koncovka 455 se uklidní, soutěžit budeme, ale všechno jako postupně, jo? Kiki Střelcová vám přeje klidné středeční odpoledne.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když

0: www.horkon.cz. Shot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Shot.
1: Kolony se aktuálně tvoří v Ostravě na Rudné ulici ve směru do Poruby před mostem ve Svinově. Dále jsou problémy na dálnici D48 na obchvatu Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. Nehoda se řeší v Blansku v ulici Svitavské, kde bourala dvě osobní auta, a dvě auta se srazila taky v Moravském Krumlově v ulici Znojemské.
2: Radio Čas Rock.
1: Dobré odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku naplno začíná sezona samosběrů jahod. První farmy otevřely už v posledním květnovém týdnu. Další spouští sběr v těchto dnech. Ve většině regionu letos lidé zaplatí za kilogram nasbíraných jahod něco málo přes 90 korun.
0: Morava aktuálně.
1: Dukelská kasárna v Opavě se mění na byty. Oprava prvních dvou domů má skončit příští rok. Město připravuje rekonstrukci dalších objektů. V areálu bývalých kasáren má vzniknout nová městská čtvrť. Město tu chce vybudovat 120 bytů. V Jihomoravském kraji se udělovaly ceny v soutěži Vesnice roku. Zlatou stuhu si odnesla obec Čejč. Co porotu zaujalo, to nám řekla mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
3: Hejtmanskou komisi zaujala především silnou komunitou, aktivním spolkovým životem, citlivým přístupem k rozvoji obce i péči o krajinu a veřejná prostranství. Obec dlouhodobě rozvíjí vinařské tradice, podporuje kulturní život a do péče o veřejný prostor zapojuje také místní školu a obyvatele napříč generacemi. Čejč navíc získala také historicky první ocenění vinařská obec Jihomoravského kraje, které letos rozšířilo soutěžní kategorie.
1: Basketbalisty Nymburka čeká změna. 20-násobný český šampion se od nové sezony sloučí s pražskou Slavií. Nový klub SK Slavia Praha era NBK bude hrát své zápasy v české metropoli. V lize teď nastupuje ve sportovním centru Nymburce. Tolik aktuální zprávy na Radio Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční odpoledne s Kiki Střelcovou.

0: Rock.
1: Odložte lopaty, propisky, noťasy a všechny ostatní pracovní nástroje, které používáte, chyťte do ruky mobil, přátelé. Rychle naťukejte číslo 725-331-155 a volejte, protože jdem na to. Jdeme hrát o skřetů v poklad, tak držím palce a nezapomeňte. 10. volající jde do éteru.
0: Skřetů v poklad na rádiu Čas Rock.

0: no co vám budu, bylo to divoké, než jsme našli 10. volajícího, ale úspěšně ho máme na lince. A já už se ptám, kdo se dovolal do studia Rádia Čas Rok, halo, halo.
1: Zdarec, tu na Roman.
0: Ahoj Romčo, já tě zdravím. Tak co, jaká při středě?
1: A v pohodě.
0: V pohodě, odkud voláš?
1: Vrátil do práce, z Brna.
0: Z Brna, a taky tam prší u vás stejně jako u nás?
1: No, prší, neprší, střídá se to. Teraz momentálně neprší.
0: Jo, dokonce, podívej se, no tak u nás chčije i mrvére, furt v kuse od rána, tak jako... Co no, já furt říkám, že je třeba, aby ta půda trošičku promokla, nicméně my tady teďka nejsme od toho, aby jsme rozebírali počasí, že jo? My jsme tady od toho, aby jsme zarobili těžké many.
1: No,
0: tak uvidíme, uvidíme, každopádně já jsem připravená, skřet stejně tak a až budeš připraven ty, tak řekni a půjdeme odtajnit první políčko.
1: Jdeme do toho teda.
0: Dobré, tak v chill.
2: Otevírám box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 100.
0: Ne, no to už jsme tady dlouho neměli. Začínat pěkně stovečkou. Potom se mi stýskalo. No ale tak co si za to člověk koupí, že? V dnešní době.
1: Jasně, to jdeme dál.
0: Dobrá, máš soutěžového rucha, cítím to z tebe, tak jdeme dál.
2: Otevírám box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 700.
0: No ty vole. Tak to byl ale pěkný skok. Tak jak to na prd začalo, tak to dobře pokračuje. 700. No, tak teď záleží, jestli ti 700 korun bude stačit, anebo půjdeš do rizika, protože těžko říct, co bude dál.
1: David, který to počúval, jsem se s ním bavil, že půjdem po 700 a tam to skončím.
0: Jo?
1: Ano, ale teraz mě to láká, lebo to byl iba druhý, ježíš, teraz nevím.
0: No jako rozumím tomu, že tě to láká, ale no víš jak to je, skřed je zákeřný.
1: No však to právě.
0: Záleží to, opravdu to na tobě, já ti do toho nemůžu kecat, ale říkej.
1: Víš co, skončíme to.
0: Skončíme? Dobrá! Tak vidíš, to říkala jsem, že máš soutěžového ducha, ale zároveň vidíš tu hladinku. Ty ale takže bys jako třeba taky zainvestoval jako do nějakých jiných vitaminů, třeba těch zeleninových, ovocných, co?
1: O, tím jsem se krmil teda z týden, to jsem byl nemocný.
0: Rozumím, ty už seš toho předspaný. Vy jste exoti, no nic Romčo, 700 je tvých, já ti gratuluju, vydrž mi na drátě, no a přátelé, vy...
1: A mohlo by se něco nechat zahrát, no, když to přerušil.
0: Ježiš, ty jsi náročný, no tak povedaj.
1: Něco od Offspringu, prvomě si, do skladu.
0: Dobrá, tak jo, Offspring, já je tady mezi tím nachystám, jo.
1: Jo.
0: Co bychom tam od nich vybrali? Může být, co, počkej, Hit That?
1: Může být.
0: Jo, může být, OK.

0: Hej, dobrá, dobrá. No a přátelé, vy nezoufejte, protože kdo jste se nedovolali v Chill, tak budete moct soutěžit i s naší Vránou, a to v rámci odpoledního vysílání Rádia Čas Rock.
1: Skřetův poklad na Rádiu Čas Rock. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
2: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
3: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rok.

Před chviličkou nám na čas roku vyhrál posluchač z Brna, takže zdravíme ještě jednou na jich Moravy, gratulujeme. No a vy nezoufejte, pokud jste se nedovolali, tak ještě jedna šance bude u naší Vrány. Nicméně, přátelé, teďka krátce před půl třetí odpoledne si dáme na čas roku menší letem světem vším možným aktuálním. Prosím vás, kdo jste z Frýdku Místku, tak jenom ať víte, aktuálně jste bez svojí hlavy, odvolali vám tam primátora Petra Korče. Podrobnosti tady rozebírat nebudeme, když tak si to vygooglete. Teď to vezmeme víc na západ, konkrétně na Příbramsko, k druhé největší přehradní nádrži Orlík. Tam se chystá velká věc, vznikne tam unikátní přečerpávací elektrárna, která schramstne 8 miliard a modernizace tam začne v několika následujících dnech. Teď i něco ze světa roku. Beznadějně vyprodaný hradecký festiák Rock for People dneska děcka začíná. No, pravdou je, že s tím počasím to tam jako nevypadá úplně optimisticky, ale tak co? Metalisti nejsou z cukru, tak stačí si vzít jenom pláštěnky a pořádně si tu několika denní jízdu užít. No a jedna taková tajemná novinka na závěr, Blink 182 něco chystají. A nebude to nejspíš jen tak něco ledajakého. Na svém sociálním profilu totiž zveřejnili grafiku svého ikonického alba Take Off Your Pants and Check It a k tomu spustili registrační stránku, která jako značí blížící se výročí. No, fanoušci to typují snad na úplně všechno, od deluxe reedice alba přes nové songy až po výroční koncerty ke svým 25 letům, které pánové oslaví. Tak uvidíme, co přinesou. Teď už zpátky k muzice, chystají se Faith No More a za chvilku taky jedna podle vás. Tak už popřemýšlejte, co byste rádi v playlistu Rádia Čas Rok slyšeli.

Rádiu Čas Rock Fate No More, chystají se Red, no a teď už taky jedna podle vás, než vás předám do péče tety Hanky. Tak dejte vědět, co byste rádi slyšeli takhle při středě odpoledne 725 33 1155.

0: No a na rádiu Čas Rok teďka máme doslova plno, protože na drátě, ježiš, já jsem to zapomněla jeho jméno, připomeň se.
1: David.
0: David, děkuji. Na drátě David. Ahoj, ahoj. Na druhém mikrofonu Vrana a na třetím, nebo na tom prvním Kikina. No, já vás všechny přítomné zdravím.
2: Já jsem ráda, že na drátě není baba, protože to už by byla úplně taková ničí farma, jako víš.
0: Ježíš, no to jo.
3: Já ještě ta... by byla sledčarna velká.
0: Ty, ne,
2: ta je ve zborovnách, Davide.
0: My tady máme sled čarodejnic.
2: Utří košťan momentálně.
0: Davčo, jak

0: při středě, jde to, dře to, povídej.
1: Jde to, dře to a jeden do chalupy, teď jsem v New Jersey, takže projíždám New Jersey o 2 metru a...
2: Pro Kikino vysvětlení to je na Výčín.
0: Ne, já vím, ježišmarja. New Jersey, po cestě určitě bude nějaké GZD, tohle všecko znám, tyhle výrazy.
1: Jak to víš, já parkuju v GZD zrovna.
0: Fakt? Ano. To se dobře trefila. No tak prosím tě, hlavně to tam nezaparkuj do jakéhosi hnoja. Ty jsi poprosil alkohol, spalovače chlastu.
2: Důvod?
0: No, to by mě taky zajímalo.
1: Protože bude středa, že jo, ať to vyjde každému.
0: Jo tak.
2: Já nechápu souvislost mezi pitím a dny v týdnu.
0: Oni lejou i při středě, víš? To my neznáme.
2: No právě, že opačně, víš, já nerozumím, proč jako pařit jenom tehdy nebo tehdy. Vždycky se najde příležitost.
0: No jo, přesně tak. Tak jo, Romčoj.
2: On je David.
0: Je to marný. Davčo, hele, do třetice jsem to dala, jako jo. Co chystáš na dnešní odpoledne?
1: No, jedu do Heitzman City, se vracím a dneska budu v Heitzman City.
0: Dobrá.
2: Nafoukni si nějaký ten, jako něco, na čem můžeš sjíždět vodu, protože to bude nejlepší.
0: To je pozitivní.
2: Já nevím, paddleboard, víš co, člun, nevím.
0: No, přesně, aspoň hlavně kruh. Si prosím tě nerozbij hubu, jo? Protože zas té vody jako tolik nemáme. Davčo, měj klidné odpoledne, díky za zavolání, my se teda možná uvidíme 20. na Havířovské hasičské zbrojnici, že?
1: Tak.
0: Kde budou? Přesně, výborně, chválím, tak já si trošku přihřeju poličtičku.
2: Tam bude tež vody dost.
0: Tam bude taky, ano, i těch hasičů tam bude dost, no a bude se tam hlavně slavit 70 let dobrovolných havířovských hasičů, přátelé.
2: Hlavně, přátelé, ukažte kikiněty,
0: takže
2: hadice všecky, ukažte, jo, nové, co máte.
0: Ježišmarja, prosím vás, ano, ale jenom ty
2: hadice,
0: nové.
2: Hasičské,
0: ano.
2: Abychom to uvedli na pravou
0: míru. Tak dostala za uši. Tak jo, Davčo, já bych se radši tímto rozloučila. Měj se krásně, díky za zavolání a pa.
2: Dejme, pozdrav Havířov, čau.
0: No a já už vás v těchto chvílích krátce před 3:15 předávám do zkušených to pracek naší tety Vrány. Hele, co chystáš v rámci dnešního středečního kalendárka?
2: Kalendárka, ale máme rok 2011, dneska v plánu.
0: Wow.
2: Středa slavit je třeba, takže se vrátíme o 15 let právě do doby, kdy začalo vysílat Rádio Čas Rok. A to ty jsi neměla ještě ani občanku.
0: No to ne, no. No počkej, měla. Nebo neměla?
2: Kurva. Ne.
0: Ta matika do prdele.
2: Neměla.
0: No každopádně, já ještě, že ty seš datná v matice. Já si to přijdu určitě poslechnout, s váma se rozloučím, popřeju vám fajn středeční odpoledne, i když prochcané, ale třeba mít ten pozitivní vibe, že? Jak by řekl dnešní mladí. A já se těším zase zítra, tak čau! Metalmania.
3: Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Čas Rock.

0: zažijte léto na horách v Dachstein West. Tři lanovky vás vyvezou do světa zelených pastvin a výhledů na Dachstein. Na děti čeká nový zážitkový svět v Annabergu a na odvážné ferata s nebeským žebříkem. V Dachstein West najdete příjemné ubytování a hory si vychutnáte naplno. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
1: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
2: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
3: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
4: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

Life je připraveno od mikrofona ze studia, už vás zdraví Vaše Vrána. V další hodince si dáme taky Mají dny. Připraveni jsou Firehouse.

0: víkend, který se blíží mými novými kroky, ale to všechno až po zprávách.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Kde to hoří?
9: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
8: www.hphservice.cz.
10: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
11: Aktuálně se můžeme zdržet v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Porubu před mostem ve Svinově. Tady se tvoří kolony. Nehoda dvou aut nás potrápí v Blansku na ulici Svitavské a nehoda se řeší taky v Rousínově na Vyškovsku v ulici Rudé armády. Tady se jezdí kyvadlově, bourala tady dvě osobní auta.
12: Radio Čas Rock. Zprávy.
11: Dobré odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Do Česka dorazila studená fronta, dnešek je ve znamení deště a ochlazení, zítra už sice srážky ustanou, teploty ale dál zůstanou pod 20 stupni. Dalšího oteplení se dočkáme až příští týden, v úterý můžeme naměřit až 25 stupňů.
13: Morava aktuál.
11: V ostravských Vítkovicích se otevřelo nové centrum kybernetické bezpečnosti. Má pomáhat firmám i veřejným institucím čelit rostoucím kybernetickým hrozbám. Nabídne vlastní bezpečnostní služby i školení pro firmy a veřejnost. Město Zlín zavádí kartu občana. Jak nám řekl primátor Jiří Korec, jde o systém slev pro místní obyvatele. Uplatnění slevy stačí pouze občanský průkaz.
14: Na začátku bude mít slevu v městských organizacích, jako je divadlo, zoo, teza a samozřejmě ještě hledáme, řešíme do budoucna další. Tím, že tato sleva bude do 3 let minimálně 10%, tím, že těchto 10% většina těch organizací dává hned už od toho začátku. Budeme si to pak vyhodnocovat, je to pilotní projekt.
11: V rámci jednoho nákupu bude možné se slevou zakoupit maximálně 5 vstupenek. Utkáním domácího Mexika s Jihoafrickou republikou začne zítra fotbalové mistrovství světa. Na den přesně po 16 letech dojde na reprízu zahajovacího zápasu šampionátu z roku 2010. V Johannesburgu skončil duel remízou 1-1. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční odpoledne, teď už s Vránou Outratkou.

toho Westerstankien, tady ve středečním odpoledním driveu na rádiu Čas Rock. A já mám pro vás nejednu pozvánku, jednu teda tu hlavní. Když se podíváte ven, tak to moc lákavě nevypadá, ale na víkend by se počasí přece jenom už mělo trošku moudřit, tak aby venkovní aktivity byly záhodno jako provádět a abyste si užili i to, co se děje venku, nejenom pod, v hale a pod střechou, tak tady mám pozvánku pro vás do Brniska. Kdo si chcete udělat výlet, třeba od nás Ostravy, anebo kdo se nacházíte na jihu Moravy, tak nechci říct, že je to pro vás přímo povinnost, ale autíčkáři mi právě teď budou rozumět, protože v pátek a v sobotu 12. a 13. června vás čeká na brněnském výstavišti Transport Show Truck and Bus Brno 2026. V programu výstava traků, autobusů a dopravní techniky, taky dakarský speciál Aleše Loprajze, stand show Anama Spešla. Pešla, spanilá jízda traků centrem Brna. Můžete se těšit i na workshopy a diskuze speciálně pro dopravce a řidiče, takže bude to mít i lehce edukační nádech a Burger Festival a hudební Transport Fest. Doprovodný program je pro širokou veřejnost a rodiny s dětmi. Takže si užijete úplně všichni celé dva dny na brněnském výstavišti, je to pavilon P a pochopitelně venkovní plochy. 12. a 13. června Transport Show Truck and Bus Brno 2026. V pátek to vypadá, že bude polojasno a krásných 22 stupňů, sobota tak půl na půl a to znamená jediné, povede se to a vy jste srdečně zváni.

0: 15.20, středeční odpolední drive a taky na silnicích středeční odpolední šprajc. Tak jdeme na vaše hlášky, co jste poslali. Odklízení dopravní nehody probíhá stále ještě tady v Ostravé Porubě na ulici Opavská před křižovatkou s Martinovskou. Vypadá to, že někteří teda lovci zalezli, protože není tam úplně jako počasí, které by přálo, ale na druhou stranu se vynořili na klasických místech, takže si dejte majzla u Ferony. Je to směr od křižovatky na Vodárně, takže na Zábřeh. Takže díky Liborovi taky za tuhle hlášku. Do třetice trojnožka stojí na ulici Hornopolní a MPci jsou docela urputní a vypadá, že se jim daří. Takže kdyby náhodou něco, ozvěte se, jinak lehkou nohu na plynu a šťastnou cestu společně s rádiem Čas Rock. Nejenom za volant už letí Firehouse, taky Distrop, taky Kaťáci. A bez tak bude čas i na tu jednu vaši.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rock. Čas Rock.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
9: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
8: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
9: Co si vezmu na sebe? Zalando.
10: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
11: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
12: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
13: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ. Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
14: Zdravíme všechny příznivce a návštěvníky Rebelského baru.
15: Dneska vám naservírujeme jeden odleželý kousek od Led Zeppelin, anebo naopak novinku od Foo Fighters.
14: Ale bude toho mnohem více, proto jste u nás vítáni. V 7 večer otevíráme na Čas roku
15: a o hodinku později na televizi Rebel.

0: právě teď na rádiu Čas rok, abyste se nechali zahrát podle sebe. Dáme keťáky a pak už vy. 725-33-1155.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas rok. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

0: Plaky v hlavě, kaťáci, tady na rádiu Čas Rock, středeční odpolední drive a na drátě Roman, čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak co si dáme? Ty jsi vybral teda excelentní kousek.
1: Sex Pistols, God Save the Queen. Chtěl jsem Maideny, co tím to bude hrát na konci, potom jsem chtěl ještě Frantu Sahulu, teďka hrali kaťáci, tak jsme vybrali pistole. Bude to tobě do rádia, bude to všem řidičům, tady Vojtovi, ať mě doveze pěkně domů. A no prostě všem lidem, co poskloukají toto skvělé rádio.
0: A moje oblíbená věta, to má i edukační nádech, zapněte si normální potkávací světla, tam hnusně tma a prší. Je tak?
1: Tak? Ano, a nejenom denní svícení.
0: Tak. Romana, pozdrav kolegu, který je na tebe nakrknutý, protože on musí dělat, ty voláš zatím do rádia a pěškáčku. Jo, tak já jsem si myslel, že máš tě kolegu, to je dva v jednom.
1: On mě jenom veze.
0: Ano,
1: já
0: takže
1: jsem si koupil kávu a klobásu, tak přece to nebudu.
0: Takže Trhan a Prince jsou jeden, pochopila jsem to, výborně.
1: Ano.
0: Tak Sex Pistols a pánové, mějte se, čau.
1: Taky, ahoj, ahoj. Odpolední drama.

0: sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
5: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
6: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
7: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
8: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
9: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení.
10: Rádio Čas rok.
11: Pravé rokové rádio.

taky White Snake. A taky dnešního oslavence a skřetů v poklad. Tak hodně štěstí.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
4: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
5: Vážná nehoda se stala na dálnici D48 na cestě z Hranic do Nového Jičína. U Palačova osobní auto srazilo chodce. Záchranáři zasahují taky na Zlínsku v obci Provodov, na výjezdu na Želechovice nad Dřevnicí. Tady bourala dvě osobní auta. Dvě auta se srazila i v Přerově v ulici Komenského. Nehoda dvou aut nás potrápí taky ve Vyškově na výjezdu na Drysice. Tady bouralo nákladní auto s osobním. A pozor na nehodu taky v obci Rousínov na Vyškovsku v ulici Rudé armády, kde se srazila rovněž dvě osobní auta.
6: Rádio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Druhý cizí jazyk na základních školách povinný nebude. Školy ho ale budou muset nabízet. Bude pak na žácích, jestli si ho zvolí. Školám to vzkazuje ministr Robert Plaga. Angličtina navíc podle televize LTV Plus nebude nutná hned od první třídy.
7: Morava aktuál.
5: Frýdek Místek čeká proměna. Město má v plánu v létě zahájit rekonstrukci prvního vnitrobloku na Riviéře, která je největším a druhým nejstarším sídlištěm ve městě. Nejprve se bude upravovat asfaltová plocha, na které vznikne parkoviště. Město Luhačovice pořídilo dobrovolným hasičům novou čtyřkolku. Jak nám prozradil starosta Marian Ležák, výrazným pomocníkem bude hlavně při zásazích v náročném terénu.
8: Pořízení nové čtyřkolky je investicí, která výrazně pomůže našim hasičům při zásazích v náročném terénu a díky lepší průjezdnosti se dostanou rychleji na každé místo. Čtyřkolka je vybavena hasicím modulem, navijákem, LED osvětlením i výstražnou technikou. Umožní zásahy při lesních požárech, dopravu materiálu i pátrací akce. Součástí je také nádrž na vodu a možnost převozu zraněných v terénu.
5: Pořizovací cena přesáhla 500 000 korun. Trenér Roman Skuhravý nebude pokračovat na lavičce fotbalistů Slovácka. 51-letý kouč se rozhodl využít jinou profesní příležitost. Podle médií míří do Ostravy. Baník se stejně jako Slovácko zachránil v první lize až v baráži. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční odpoledne s Vránou Outratkou.

All I Want Is You, tohle byly White Snake na rádiu Čas Rock. Dneska ten den k tomu přímo svádí, takže sáhněte po desce z roku 2006, Life in the Shadow of the Blue. Klidně si to večer dejte, je zkostná, fakt se povedla. Ale teď v dnešním odpoledním driveu taky dnešní oslavenci. Vrátíme se do roku 2026, protože září datum v kalendáři 10.6. Takže v našich luzích a hájích budeme přát všem, kteří dneska slaví jmeniny, a to je třeba Gita, ale nejenom ona, i tak holky, rokeřice naše, všechno nejlepší k vašim dnešním jmeninám. Narozeniny dneska slaví 63. Krkonošský národní park a je to přesně 10 let, kdy na věčné ledové plochy odešel mistr haky Gordy Howe. Mimochodem je držitel, dodnes je držitelem jednoho z největších rekordů, protože v době, kdy hrál playoff Stanley Cupu v kanadsko-americké NHL, tak hrál zároveň se svým synem a už byl v té době dědečkem. Byl mu 52. Jediné, co je na tom mrzuté, že Jarda ho asi nedožene. Ale nechme to být, třeba ještě tu historii přepíše, nikdy nevíte. V muzice se taky zadařilo 10. června, konkrétně třeba Radiohead, protože ti se přesně před 25 lety dostali na vrchol britského žebříčku. A máme tady i dalšího slovence, tady ty hudební, Bitsman, Smashing Pumpkins, dneska slaví narozeniny, a taky zpěvačka a basačka v kapele Pixies. Jestli slavíte i vy, všecko nejlepší za celou smečku Rádia Čas Rock a polistujte si na našem webu, tam to máte pěkně chronologicky seřazeno, jak to šlo po sobě.

0: Tady je odpolední drive se středečním datem 10. června 2026. Jestli ještě hledáte nějaký důvod třeba dneska k oslavě, tak věřte, že slaví ledový čaj, můžete si to oslavit společně s ním. Taky den pobalého vyprávění je dneska, mezinárodní den heraldiky, den kuličkového pera, a nebo den bylinek a koření. Tak je z čeho vybírat? A nebo si počkejte, protože za malou chvíli už je pro vás připraven Skřetův poklad.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Telefon. Výzva. A box, který rozhodne.
2: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
1: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno. Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
1: Čas Rock. Čas Rock.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: obuv ví.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original 0 Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.
3: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
4: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: poklad, někteří úspěšně, někteří méně úspěšně. Otázka zní, jak úspěšný bude v dnešním odpoledním driveu Martin. Ahoj.
1: Kamil.
0: Tak ježíš, promiň, já už jsem jak ty kichina, to se taky plete jména. Kamile, omlouvám se. Bylo vás strašně moc na tom telefonu. Nevím, proč mi ten Martin rozbil v paměti. Takže Kamile. Je tu milé, Kamile.
1: Je to milé.
0: Zatím je to milé. Uvidíme, jak to půjde dál. Šestý pořadí, takže máš tu šanci se poprat o skřetu v poklad.
1: Jdeme do toho.
0: Neudělám nic, co bys nechtěl. To je hezké slyšet, ne? Od baby.
1: Jasně.
0: Takže jakmile zavelíš, ano, otevřeme box. Jakmile řekneš, končím hru, beru, co mám, tak končíme hru.
1: Jo? Jasně.
0: Takže na tvůj povel.
1: Jdeme na to.
0: Jedem?
1: Jdeme
0: dobře.
1: Na to.

0: prvý rád Box Rádia Čas Rock, ktorý je plný peniaz. 100.
1: Kilčo je doma?
2: Tak, jedeme dál.
0: Otevírat Box Rádia Čas Rock, ktorý je plný peniaz. 200.
1: Na istotu?
2: Hezky, ale ešte.
1: Ale málo říkáš, jo?
2: Je to
1: málo. No, dobře, no.
0: Otevírat Box Rádia Čas Rock, ktorý je plný peniaz. 300.
2: No, tady se to dáme, ale ještě bychom možná... A jo, jdeme ještě.
1: Tak jo.
2: Zkusíme.
0: Otevírat Box Rádia Čas Rock, ktorý je plný peněz. 400.
2: No, tady už je to takové na hraně. Ukončíme hru.
1: Končíš, jo?
2: Jo, končím. Vymeknu sem.
1: Na tom nic není, tak jako, víš co, někdo jde na jistotu,
2: jo,
1: někdo ne.
2: Stačí, 400, jo, dobrý.
1: Jakože jsi si jistý, fakt nepůjdeme dál, jo?
2: Ne, stačí.
1: Tak já tě budu ještě chvilku lámat, ale ne, jo? Neukysám tě.
2: Ne.
1: Dobře, ty jdeš ale nějak jako, jinak to řeknu, máš manželku?
2: Mám, pravdě
1: no,
2: mám.
1: No tak to je jasné. Tady se projevila výchova, to je jasné. Radši to, jako tak, přesně ten vrabec v hrsti, než ten holub na střeše. Chceš vědět?
2: Jak, no, můžem.
1: Chceš?
2: Na nečisto,
1: kolik tam bylo dneska, jo?
2: Kolik tam bylo?
0: Otevírat Box Rádia Čas Rock, ktorý je plný peněz. 1000.
1: Měl jsi tam litr. Teď jsi na doma po ušách,
2: ale
1: to úplně to vidím.
2: Ale. Ale. Smůle, takhle.
1: Ale, huby. Žádná smůla. 400 jsou doma a k tomu máš navíc doma, ještě balíček, jo, od Investony navíc, takže v podstatě dva v jednom. Je to tvoje, já gratuluju a děkuju za hru.
2: Děkuji. Taky, díky moc.
1: Měj se, čau.
2: Taky, ahoj.
3: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.
10: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: hrál s Donestami kytaru a bylo to. A jaký je to hit? No a mimo jiné, my se společně vrátíme o 15 let, tedy do roku 2011, kdy začalo vysílat rádio Čas Rock, protože středa slavíte třeba.
1: Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
1: Vaše sběrna.cz.
3: Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rock. Čas Rock.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%.

0: www.horkon.cz. Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
1: Vážná nehoda se stále řeší u Nového Jičína ve směru od hranic na dálnici D48 poblíž Palačova. Tady osobní auto srazilo chodce. Záchranáři zasahují taky v obci Provodov na Zlínsku. Na výjezdu na Želekovice nad Dřevnicí bouralo auto. Dvě auta se srazila v Rousínově na Vyškovsku v ulici Rudé armády, jezdí se ke Vadlově, a dvě auta bourala taky v Šumperku na Masarykově náměstí.
2: Rádio Čas Rok. Právě.
1: Dobré odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Cesta k vlastnímu bydlení se dál komplikuje. Růst úrokových sazeb prodražuje lidem splátky úvěrů. Kdo by ale chtěl s nákupem nemovitostí vyčkávat, může prodělat. Nakonec totiž může mít splátky vyšší, než jaké by mu banka vyměřila dnes.
0: Morava aktuál.
1: V Moravskoslezském kraji se průmyslové firmy stále více zapojují do ochrany životního prostředí. Příkladem je výrobce izolací Rockwool, který dobrovolně zavedl 8 ekologických opatření a dosáhl nulového skládkování odpadu. Tento přístup ocenil hejtman Josef Bělica.
3: Dobrovolné dohody jsou pro Moravskoslezský kraj velmi důležité, protože to znamená, že firmám záleží na naší budoucnosti a na prostředí, ve kterém žijí, asi to moc váží.
1: Kraj na oplátku investoval 12 milionů korun do nadlimitního čištění silnic. Nejoblíbenějším chlapeckým jménem pro novorozeně bylo loni ve Zlínském kraji, stejně jako v předchozích letech Jakub. Mezi dívkami došlo ke změně. Nejčastěji rodiče dávali jméno Viktorie. Ta vystřídala Elišku, která žebříček vedla v předchozích dnech. Fotbalový nároďák se už naplno chystá na mistrovství světa. Před úvodním zápasem proti Koreji dnes svěřenci trenéra Miroslava Koupka míří do dějiště utkání mexické Guadalajary. Duel je na programu v pátek nad ránem našeho času. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční odpoledne s Vránou Outratkou.

polední drive bude opepřen opět jedním rokem, který psal rokovou historii, logicky. A protože tentokrát jedeme celé to jaro až do léta, jedeme půlku latiny, tak tentokrát se vrátíme o 15 let, tedy do roku 2011, do roku, kde začalo vysílat Rádio Čas Rok. A tentokrát to má úplně i jiný směr, protože jeden kousek jsem vybrala já, ty zbývající dva jste poslali jako tip vy, takže začneme tím vaším tipem, ale nejdřív to vezmeme obecně. Rok 2011. Spousta se toho ve světě semlela, něco pozitivního, něco negativního, ale ve finále většinou je to špatné, nakonec zjistíte, že to jsou věci dobré, které vás potkaly, ale až časem. Začneme v lednu. Arnie tehdy opustil funkci guvernéra Kalifornie ve Spojených státech. Do oběhu se dostala zas pro změnu nová 100-dolarová bankovka, nejdřív jako vzorek, potom už jela na plné pečky. Oscary ty pozbíral film Králova řeč a všichni jsme sledovali na konci dubna nádhernou královskou svatbu prince Williama a Kate Middleton, tehdy ještě. Takže letos spolu oslavili už 15-leté výročí, tedy od svatby. Jsou spolu mnohem déle. A v muzice, tak tady se dařilo taky na všechny strany. Sice jsme přišli o Amy Winehouse, mimo jiné, ale vznikla spousta nové muziky. Tak ten váš první tip je Doga a jejich deska Hoď si to. Ta vyšla právě v roce 2011, najdete na ně 12 ryze syrových energických kousků, plus je tam jeden bonus, který já mám hrozně ráda, jmenuje se Prasátko, balada o gaťach spadnutých, ten tak mezi námi děvčaty, pro mimo ostravské, vygooglete si to, co to znamená, a mám zahrát i rovnou tu vlajkovou loď, která nese stejný název jako celé album Hoď si to. Jeden důvod, proč si tu desku zase a znova připomenout a pustit třeba dneska večer celou, no jednoduše, je hodně povedená, je to osmá řadovka od Dogy a tehdy i hudební kritikové v našich Luzích a Hájích nazvali jako nejvyzrálejší a vůbec nejodvážnější v historii Dogy. Bavíme se o roce 2011. Já se na druhou stranu nedivím, protože na celé té desce otiskl svoje pracky producent George Arich. Bodeť taky ne. Takže to je váš první tip, co bychom si dneska ve středa slavit je třeba měli dát rozhodně jako kousek z roku 2011. Ten, který slaví stejně jako Rádio Čas Rok 15 let.

Doga, hoď si to, náš první výlet o 15 let zpět, nebo 15 let dozadu, do roku 2011, a taky na vaše přání, tohle byl váš tip. Markovi moc děkuju. A není poslední, mám ještě jeden, ale tentokrát vám hodím zase tu svoji oblíbenou z roku 2011. Chicken Food, pořadové číslo 3, druhá studiovka téhleté super kapely, ve které najdete Samiho Hagara, Joea Satrianiho, Michaela Anthonyho a Chada Smitha. No, a ta se hodně povedla. Vyšla sice až na konci září 2011, ale první single jsme dostali už uprostřed prázdnin, nepletu se, buď to byl konec července, nebo začátek srpna, a jmenoval se Big Food. Ten vám nepustím, pustím vám jinou svoji favoritku z téhleté desky, která se jmenuje Dubai Blues. A to z jednoho prostého důvodu. Když si vezmete celou tu desku, která obsahuje 11 kousků, přičemž ta 11. je skrytá a byla vlastně zviditelněna na hudebních nosičích jenom v některých zemích světa, jako takové malé překvápko, tak Dubai Blues je prostě boží. A víte proč? Na všech ostatních se podíleli pouze Sammy Hagar a Joe Satriani. Ale Dubai Blues tady zasáhli všichni, jak Sammy Hagar, tak Joe Satriani, tak Chad Smith, tak dokonce i Michael Anthony. No a tohle je to jejich společné dítko. Takže jestli hledáte album, které jste třeba dlouho neslyšeli a fakt se povedlo, tak je to ono. Rok 2011, čerstvá 15-letá Chicken Food s pořadovým číslem 3 a jeden kousek za mě, Dubai Blues. Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: Tohle byly Plexis, ti také rozhodně patří do dnešního dne, tady Středa slavit je třeba, protože to byl zase pro změnu váš tip, konkrétně od Lukáše a Černý vrány. Teď vám řeknu proč, napsal to jednoduše, hodil to rovnou do e-mailu na studiozavináčasrok.cz. 2011, 100% Plexis, Adelská, Vohulto. A když už to je pro tebe vráno, tak Černý vrány. Díky moc. Neřeknu, proč se mi ta deska líbí, ale pro mě je prostě nejlepší, tak budiš mistru Hoškovi, ta punková země hodně lehká. Díky za to. Dneska to máme za sebou a přesně takhle jednoduché to je. Hrábněte do paměti, hrábněte do svých vzpomínek, hrábněte do roku 2011, protože příští týden ve středu budeme opět slavit singly, alba, skladby, prostě to, co letos slaví 15 let. Stejně tak jako Rádio Čas Rok. Popřemýšlejte, máte na to celý týden, nasekejte to buď do WhatsAppu nebo do mailu, já se v tom prohrábnu a příští týden si to zase pustíme.
1: Odpolední drive na Rádio Čas Rok. Kam čert nemůže, nastrčí outratku.

0: Slezského kraje na rádiu Čas Rock.
1: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj výrazně podporuje sociální služby v regionu. Jen v letošním roce půjdou na zvýšení jejich kvality další miliony korun. Peníze si mezi sebou rozdělí více než 70 projektů. Poskytovatelé sociálních služeb mohou tyto prostředky využít na modernizaci zázemí, nákupy potřebného vybavení, ale také například na vzdělávání pracovníků. Další podrobnosti dodává náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Stanislav Kopecký.
2: Ty služby mají velmi těžkou situaci. Když se jim v průběhu roku stane něco nahodilého, tak žádají právě Moravskoslezský kraj, aby mohli dofinancovat. 30 milionů necháváme na ty rozvojové věci, protože i v tom území, v tom terénu může vyvstat nějaká potřeba, kterou my budeme nějakým způsobem sanovat a podporovat.
1: Moravskoslezský kraj už v letošním roce podpořil například havířovskou noclehárnu Armády Spásy, také chráněné bydlení v Široké Nivě, ostravský domov Slunečnice, domov se zvláštním režimem Adámkovy vily v Raškovicích, Charitu Opava, ale i Frýdecko-Místecký domov Přístav a další.
0: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
1: A Moravskoslezský kraj opět pomůže venkovským obchůdkům. Provozovatelům prodejen v malých obcích nabízí téměř 4 miliony korun. A více informací má pro nás náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
3: Přidělené peníze mohou provozovatelé obchůdku využít například na mzdy zaměstnanců, nájem a energie nebo internetové a telekomunikační služby. Mohou z nich hradit také provoz, údržbu prostor nebo třeba náklady na zajištění bezhotovostních plateb. Věřím, že má tato podpora velký smysl, zcela jistě přispívá k udržení života na venkově a posilování místních komunit.
1: Zájemci mohou o dotaci žádat od konce června. Získat mohou na jednu prodejnu až 130 tisíc korun. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
0: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
3: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
4: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Nová růže, ten stroj seš ty, vy posloucháte Rádio Čas Rok, tady je středeční odpolední drive a také muzika podle vás. Přišlo jedno přání, tak ho nemůžu nechat ležet jenom tak ladem, aby se vytratilo někam do éteru, tak ho pustíme ven. Čaues, co takhle pana Townsenda, pro všechny, co poslouchají, užívají si, když deštivý den, ale i to je někdy třeba, a celé rokové rodině. Šlo by? Díky moc. Petře, proč by to nešlo? Tady to je.
1: Odpolední drive na Rádio Čas Rock.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
4: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
5: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Ale bych na ně zapomněla, mám i na jednu pozvánku na sobotu. Taky muziku podle vás. A pokud to bude všechno, teď ale zprávy.
1: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
3: Kde to hoří?
4: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
3: www.hphservice.cz.
5: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
6: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
7: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
8: Aktuálně jsou problémy v Šumperku. Na Masarykově náměstí srazila se tu dvě osobní auta. Dvě auta bourala taky v Rousínově na Vyškovsku na ulici Rudé armády. A nehoda se stala taky na Vyškovsku na trase Vyškov-Drysice. Tady bouralo nákladní auto s osobním.
9: Rádio Čas Rok. Zprávy.
8: Dobré odpoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku naplno začíná sezona samosběrů jahod. První farmy otevřely už v posledním květrovém týdnu. Další spouští sběr v těchto dnech. Ve většině regionu letos lidé zaplatí za kilogram nasbíraných jahod něco málo přes 90 korun.
10: Morava aktuálně.
8: Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě nabídne další lákadlo. Zahájilo rekonstrukci bývalého pavilonu G na výstavišti Černá louka. Do konce roku 2028 tu vznikne nová multifunkční divadelní a kulturní scéna zhruba pro 500 diváků. V Jihomoravském kraji se udělovaly ceny v soutěži Vesnice roku. Zlatou stuhu si odnesla obec Čejč. Co porotu zaujalo, to už nám řekla mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
11: Hodnotitelskou komisi zaujala především silnou komunitou, aktivním spolkovým životem, citlivým přístupem k rozvoji obce i péči o krajinu a veřejná prostranství. Obec dlouhodobě rozvíjí vinařské tradice, podporuje kulturní život a do péče o veřejný prostor zapojuje také místní školu a obyvatele napříč generacemi. Čejč navíc získala také historicky první ocenění vinařská obec Jihomoravského kraje, které letos rozšířilo soutěžní kategorie.
8: Basketbalisty Nymburka čeká změna. 20-násobný český šampion se od nové sezony sloučí s pražskou Slavií. Nový klub SK Slavia Praha era NBK bude hrát své zápasy v české metropoli. V lize teď nastupuje ve sportovním centru Nymburce. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok. Pokračuje středeční podvečer s Vránou Outratkou.

0: Novinka týdne.
1: S další novinkou týdne se tentokrát podíváme za rokovými veterány Sinner, kteří se v polovině letních prázdnin pochlubí novou deskou. Tady měla být podle samotné kapely vůbec tou poslední v jejich dlouholeté hudební kariéře. Vyjde 31. července a objeví se na ní celá řada velice zajímavých hostů. My si z ní dáme skladbu s názvem Wait, ke které se můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rádia Čas Rock.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka.

0: Rock.
1: 18.25, středa 10. června 2026, víkend už je opravdu za rohem. Podle rosniček to počasí bude tak jako půl na půl. V sobotu by mělo popřát, v neděli o něco více, tak mám tady pro vás tip, jak můžete třeba to sobotní dopoledne, potažmo i odpoledne strávit, protože taky letos dodrží oceláři velice oblíbenou tradici a společně s panoušky vyrazí na Javorový. Ikonický vrchol třineckého regionu. Můžete ji zdolat společně s Vrkáčkem, hráči A týmu. Start je v 9 hodin dopoledne od Flight Parku v Oldřichovicích a to už tuto sobotu 13. června. Hráček Vrkáček, hráči A týmu a taky pro ty nejmenší stezka plná úkolů a her. No a nahoře zasloužená odměna, nejenom pro vás dospěláky, ale taky pro ty nejmenší, pro ty zejména, protože vás čeká autokrmiáda, rozhovory s hráči a samozřejmě i příjemné občerstvení a krásný výhled. To hlavně. Tak si to zapište za ušiska a potkáme se. Sobota 13. června o 9. dopoledne z oceláře na Javorový.
0: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Tohle není hra pro slabé.
2: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
0: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
2: Tak co, hrdino?
0: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
0: Čas Rock. Čas Rock.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Stock Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje Hruska.cz.
8: Venkolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Venkolor je tvoje šance. Venkolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Venkolor.cz.
9: Zdravíme všechny příznivce a návštěvníky Rebelského baru.
10: Dneska vám naservírujeme jeden odleželý kousek od Led Zeppelin, anebo naopak novinku od Foo Fighters.
9: Ale bude toho mnohem více, proto jste u nás vítáni. V 7 večer otevíráme na Čas roku.
10: A o hodinku později na televizi Rebel.
0: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

0: Brainstormali hotovo, alespoň pro tento okamžik ve středečním odpoledním driveu, ale další muzika ta už je na vás, tak se ptám, kdo tam?
1: Petr, zdravím.
0: Petře, čau, jak prožíváš dnešní den?
1: Jak prožívám dnešní den? No, prožívám to, krom toho, že jsem byl v práci, tak jako všichni druzí. No a teďka jsem v garáži a mazlím si tady svoje jednostopné výláčka takovou formou, že jsem koupil nosič, kufr, tak to tady na to.
0: No, jako k tomu se přesně ty upršené dny hodí, že jo? Když je
1: no,
0: venku, hnusně,
1: proto, no.
0: Ideál. No tak jo, tvojí oblíbenci, Grave Digger, ty jsi mi přiznal mimo éter, jak dlouho je posloucháš?
1: No, 83, 84 jsem ji začal poslouchat. No.
0: Dobře ty, to já jsem ještě tahala normálně Kačera přes Prahy u nás doma v bytě.
1: A jsou jim věrný až doteď.
0: Hezky. No tak tomu se říká vztah.
1: Jo.
0: Peťare, hezky se pomazli a tady máš k tomu muziku. Měj se, čau.
1: Jo, děkuju. Odpoledne.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rok.
0: Čas Rok.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: horkon.cz.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.
5: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Čas rok, stejně tak byl vyměřen čas i středečnímu odpolednímu driveu. Ten se právě teď loučí, ale otevírají se dveře našeho rebelského baru. Tak si užijte zbytek středy a slyšíme se zase zítra ve 3 odpoledne.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
3: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.

0: Rebelský bar hlásí otevřeno a jak už se stalo zaběhnutým pravidlem, i dnes vás v něm vítáme my dva, čili Ivoš s Tomášem.
1: Nápojový lístek je dnes opět speciální a můžete se těšit jak na pořádně ostré věci, tak něco jemnějšího.
0: Nebudou chybět novinky ani odleželé záležitosti a právě jednu takovou archivní chuťovku si dáme hned jako aperitiv.
1: Ano, vytahujeme pořádně zaprášenou věc od legendárních Led Zeppelin z roku 1973, což byl pro tuhle kapelu velmi úspěšný letopočet.
0: Tehdy se Zeppelini vydali na severoamerické turné, které se nakonec stalo největším a nejziskovějším rock'n'rollovým turné v historii Spojených států. Skupina během něj vydělala 4 miliony dolarů.
1: No a pánové si tuhle šňůru náramně užívali i díky tomu, že mezi koncerty lítali v Boeingu 720, ve kterém nechyběl bar, sprchový kout, obří televize, no a ochuzení nebyli ani o salonek s ložnící a bílými kožešinami.

0: Poté, co jsme si na začátek nalili v rebelském baru archivní kousek v podání Led Zeppelin, dostaneme se na časové ose na úplný protipól, protože míříme do současnosti.
1: Zajímavou rošádu se rozhodla udělat Elisha White Gloves, která to nedávno zabalila u Arch Enemy. Krátce po odchodu oznámila vznik nového hudebního projektu Blue Medusa, aby o pár týdnů později přišla s další novinkou.
0: Zpěvačka se totiž stala součástí kapely Dragon Force a dokonce už má s touto britskou power metalovou sypačkou za sebou několik koncertů.
1: Ostatně to, že Dragon Force a Elisha spolu dobře vycházejí, jsme viděli už nějakou dobu. Už někdy zhruba před rokem totiž do světa vypustili společný song Burning Heart.

0: Na televizi Rebel, případně na rádiu Čas Rock, pokračuje pořád Rebelský bar. No a my jsme si s Ivem řekli, že když jsme u těch novinek, dáme si ještě jednu čerstvost.
1: Novou desku totiž mají venku Foo Fighters. Tahle nahrávka dostala do vínku název Your Favorite Toy a vznikala jednak v domácím studiu Davea Grohla a další nahrávání probíhalo i ve studiu 606 v Los Angeles.
0: Jedná se o první studiovku, na které se podílel nový beatsman v sestavě, Alan Rubin. Toho můžete znát mimochodem i z působení v kapele Nine Inch Nails.
1: Kromě něj se na albu objevuje vedle stálých členů kapely třeba i Harper Grohl, tedy dcera frontmana Davea Grohla.
0: My si z téhle nové fošty nyní poslechneme song Window.

0: Před chvílí v rebelském baru dozněli Foo Fighters, kteří, jak se zdá, chytili druhý dech. Naopak, ohledně dění u následující kapely rezonují obavy.
1: Hrát bude americká kapela Greta Van Fleet, která před nedávnem vydala video, které mezi fanoušky okamžitě vyvolalo vlnu spekulací.
0: Tento krátký, záhadný sestřih obsahuje archivní záběry z celé kariéry Grety Van Fleet a zakončuje to nápis Díky za divokou jízdu. S láskou Josh, Jake, Sam a Daniel.

0: Zda se jedná o rozloučení skupiny, nebo zda jde o předzvěst nějaké jejich nové éry, tak to si netroufáme v tuto chvíli říct. Uvidíme, co bude dál.
1: Ano. My doufáme, že budou pánové ve skvělé formě a ve skvělé práci pokračovat, protože muziku, tak tu oni dělají parádní. A song about my jumpsuits.

0: Dneska jsme si dopřáli na baru jednu dobrotu lepší než druhou. No a ani poslední runda nebude o nic slabší.
1: Dáme si totiž pecku od Iron Maiden. O téhle kapele už bylo natočeno a napsáno mnoho, ale další díleček do této mozaiky se rozhodl přidat Nico McBrain.
0: Dnes už bývalý bubeník totiž dokončuje práce na své knižní autobiografii. Ta ponese název Hello Boys and Girls a vyjde letos v říjnu.
1: Jak už to tak bývá, tenhle ten muzikant slibuje čtení plné zákulisních historek a humoru.
0: Takže až se zase někam vyrazíte do baru, můžete si u toho popíjení listovat právě třeba v této publikaci.
1: No a k tomu se můžete klidně tvářit chytře, že jo?
0: Ano, něco se dozvíte. My vám tedy posíláme další muziku, no a budeme Rebelský bar zavírat, takže se rovnou asi i loučíme.
1: Ano, mějte se bezva a těšíme se zase brzy na viděnou a naslyšenou.

0: let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
1: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
2: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
3: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
3: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře. To pravé místo pro vás.
4: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

www.horkon.cz. Shot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Shot.

0: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rok.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Show us. Po týdnu vás všechny srdečně vítám u dalšího rok speciálu. Už za dva dny odstartuje další ročník festivalu Rock for People a tak vás na něj ještě na poslední chvíli pozvu, co se alespoň týče několika hudebních zástupců. Opravdu vybrat v dnešním případě 6 kapel z počtu nějakých 130, tak to je složitý proces. Já jsem to nakonec rozhodl namíchat tak nějak různorodě. Takže klasiky, jistoty, možná pro někoho lehký bizár, ale také doporučení kapely, která by to mohla jednou dotáhnout vysoko. No ale začneme jednou stálící nejen americké, ale celosvětové rockové scény. Papa Roach. Ti vystoupí ve čtvrtek, no a tady mám pocit, že se bude hromadně zpívat. Protože těch hitovek mají Papa Roach opravdu hodně.

Říkal jsem, že letos vystoupí kolem 130 kapel. K tomu připočtěte desítky nebo stovky vystoupení dalších umělců, komiků, přednášek. No je toho prostě dost. Každý festival má takzvané headlinery. I v Hradci je to každý den jedna kapela, která vlastně uzavře hlavní pódium ve večerních hodinách. Ale pak se nekončí, to se nemusíte bát. V pátek velkou stage ovládnou Bring Me The Horizon. Ti se na festival vrací v podstatě po dvou letech. A už tenkrát to bylo hrozně velký. Takže uvidíme, jak to dopadne letos.

Říkal jsem, že vám dnes i doporučím kapelu, která to možná dotáhne hodně vysoko. Teda, alespoň takhle se jim to předpovídá. A jestli se mezi vámi nachází pravidelní diváci rok speciálu, jako fakt takový, co se dívají na každý týden, tak vám teda předně hodně děkuju, možná vám pošlu klíčenku, ale společně s námi je tady i kapela, která v minulosti zazněla, Sleep Theory. Pánové se letos vydali do Evropy na některé festivaly a já si osobně myslím, že to bude další odrazový můstek. Vystoupí poslední den v neděli, takže si určitě na ně šetřte síly.

Jsme zpátky ve studiu a můžeme pokračovat v aktuálním rok speciálu. Dnes ho věnují festivalu Rock for People, který startuje už za dva dny. A já tady mám dalšího headlinera. Kapelu, kterou si fanoušci hodně přáli, ale možná někteří nedoufali. Každopádně, když mohli loni vystoupit Linkin Park, proč by to letos nemohli být Limp Bizkit? Další ikona z přelomu nového milénia. Jejich vystoupení je v plánu na čtvrteční večer.

U následující písně bych klidně mohl použít dvě mouchy jednou ranou. Jedním songem totiž můžu pozvat na dvě kapely. Před časem totiž spíchli společnou věc. Jedná se o hudební úkazy posledních let. Electric Callboy a Baby Metal. Pro mnohé jsou tyto skupiny, řekněme, slušně řečeno divné, ale baví. A to je hlavní. A baví to lidi po celém světě. Podle mě je to zážitek a to se bude týkat jak středečního vystoupení Němců, tak o den později i koncertu Japonek.

No a jdeme do finiše a i poslední klip bude souviset s finišem letošního ročníku Rock for People. Začali jsme živákem, tak to podobně i ukončíme. Největší hvězdou ročníku 2026 je bez pochyby Iron Maiden. Bruce, Steve a celá parta vystoupí v neděli večer a jejich koncert se ponese ve znamení turné Run for Your Lives, během kterého slaví 50 let kapely. Bude to velký, bude to hlasitý, vlastně jako celý festival. Tak se tam možná uvidíme, kdyby jo, klidně mě na něco pozvěte, já se bránit nebudu, ale každopádně se na vás budu těšit i příští týden tady.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

0: nemusíš hledat. Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: Dobrý den, vítejte u nás v kadeřnictví.
1: No vy máte pěkné dlouhé vlasy, tak jak to bude?
2: A James Hetfield z roku 1996.
1: Co prosím?
2: No přece tak, jak v 96. šokovali své fanoušky členové Metallica. Ostříhané hlavy ukázali během...

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rok.